0: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Rosicích na Komenského náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: jen na Hit Radio.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroën.
4: Já jsem nevinnej.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Bacha, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
6: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.
9: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Trenírkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
15: No to není možný.
14: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
16: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
17: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
18: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
19: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
20: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům.
21: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
22: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
23: Pak přijeďte do AutoESA.
22: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
23: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
22: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
23: Kdo na to jde?
22: Od lesa prodá auto u ESA.
21: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
3: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
2: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
3: Cože?
2: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
5: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou finanční pomoc kvůli krizi na Blízkém východě. Z evropských peněz mezi ně zamíří 264 milionů korun. Další prostředky přidá český stát. Podpora má pokrýt hlavně rostoucí náklady na energie a hnojiva. Žádosti mohou zemědělci podávat do konce října. Brazílie zkrátí pracovní týden ze 6 na 5 dnů. Parlament schválil změnu ústavy, která zaměstnancům zajistí 2 dny volna týdně. Pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin, a to bez snížení mezd. Změnu ještě musí podepsat prezident. Ten si tak připsal důležitý úspěch před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná příští neděli. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City 4-2. Obhájci trofeje tak po dvou kolech vedou tabulku. Liverpool porazil Linec 6-3 a Real Madrid zvítězil v Římě 4-3. Fenerbahce příští soupeř Slávie podlehlo Aston Villa 0-6. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Uherský Brod už má jasno o své koalici na radnici. Vytvoří ji společně pro Brod, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, občanští demokraté a nezávislé osobnosti a mladí Broďani. Koaliční smlouvu by měli podepsat do konce příštího týdne. Starostou nejspíš zůstane Ferdinand Kubáník za Lidovce. Místo starosty by měli být Miroslav Polášek z ODS a Štěpán Vrábík za Piráty. Ráno se nám někde drží mlha nebo nízká oblačnost. Během dne pak čekejme na východě Moravy většinou polojasno, sem tam ale i trochu víc mraků. Odpolední maxima zůstávají podobná jako v minulých dnech, konkrétně 12 až 15 stupňů.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. No jo. Jsme tady.
2: Krásné, dobré ráno.
1: Dobré ránečko, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
3: Ahoj.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Michale. Ahoj vy všichni,
2: ahoj vy.
1: Kdo jste u rádia, kdo jste si nás zapnul. Coldplay a Beyoncé, tím startuje už čtvrteční, pane bože, on je čtvrtek.
2: No je.
1: Tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: muzika pro vaše lepší ráno, tohle jsou Coldplay a Beyoncé. A taky čtvrteční Hit Radio, 5 minut po 6. My jsme se tady včera bavili o tom, že se nám hůř spalo. Já teda musím říct, že na dnešek se mi spalo krásně, tak doufám, že i vy, kdo jste u rádia, jste se hezky vyspal, ale kránu, člověče, mě ti vám budila věc, která by mě nikdy nenapadla.
1: Mě ti vám? Tak
0: no,
1: co?
0: No normálně z ničeho nic začalo vzývat takový zvuky.
2: Partnerka byla taky vzhůru teda, jo?
0: No, já jsem si nejdřív říkal, že to je její břicho, jo, ale my máme malýho psa, King Charles Cavalier, ještě budeš takový zakreslej, a ona si něco snědla včera a taky kručilo břiše, jo, a mě to normálně budilo. A já si říkám, kolik je hodin? A bylo už, já nevím, 4:45, říkám, tak se tady za chvíli stávám, ale celý ráno, když jsem odkázal, tak...
2: Jsem teda rád, že to dopadlo takhle.
0: Ale no, já jsem si říkal, ale spinkala a byla jako spokojená, jenom mi kručilo bříšku, takže to je ráno u mě, co vaše ráno?
1: Já jsem se zbudila v 2:30, když přišel můj přítel z aftrošky z Rádců, takže to bylo takový, jakože zase, no, tak to si pil.
0: A přišel normálně, nebo všechno poboural, tak...
1: Musím říct, že jako přišel celkem normálně, ale samozřejmě jsem ho musela vyspovídat. Co u Davida?
2: Hele, ani pes, ani partnerka, která přišla z afterparty, úplně normální noc.
0: A víš, že to máš docela nudný život.
1: Tak jak je to dneska u vás?
0: Pojďte nám napsat, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Chceme po vás, klasicky, jméno, město, odkud jste, a co právě teď děláte?
1: Ať víme, co děláte doma, nebo cestou do práce, kdekoliv. A vy třeba se dozvíte, že někdo je na tom úplně stejně jako vy teďka.
0: Přesně, chceme, ať tam napíšete, co právě teď děláte, ať víme, co právě teď děláte. 777-937-777, to je číslo k nám. Hnedka po Sonic na to vlítnem, teď Sky na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin 11 minut. My jsme se bavili před chvílí o našem psovi, který mu kručilo ráno břicho a shodou okolností, ono se jmenuje stejně jak ten song Sky.
1: To není náhoda.
0: Posloucháte Hit Radio 6 hodin 11 minut, startujeme minutu šampionu. Dneska jsme po vás chtěli jméno, město a co právě teď takhle po ránu děláte, tak pojďme na to.
2: Vlaďka Praha dělá si snídaní při home officeu.
0: Tomáš Mělník rozváží pečivo do obchodu od 3 je na nohou.
2: Roman Nymburk sedí v kamionu a míří do Německa.
0: Šťastnou cestu. Martina Praha právě dojela do práce o půl hodiny dříve, taky ji vzbudil pes.
2: Hanka Benešov vaří si už druhý kafe.
0: Jakub Mladá Boleslav jede do práce.
2: Radek Slaný právě nakládá dodávku a vyráží za zákazníky.
0: Tomáš Třinec pracuje a přitom pije kafičko.
2: Lenka Jaroměř obléká malého skororočního satánka a jdou na procházku.
0: Pepa Beroun od 4 už zařezává v práci.
2: Marcela Beroun bohužel už účtuje faktury.
0: A Mirka Kateřinice háčkuje košík na armark a za chvíli bude budit děti do školy.
2: Fanda Nymburk jede do pekárny do Poděbrad, krásné ránko.
0: Žaneta Ostrava chystá v práci snídaní pro hotelové hosty.
2: Anička Plzeň vrací se domů po noční směně. No a pak tady máme ještě jednu zprávu. A Michal to čte před tou minutou šampionů a říká, cíle Marila ze Žďáru má velkou pohodičku.
0: Tak, máme tady ještě bonusovou zprávu. Marila Žďár. Ahoj, já luštím křížovky, popijím kávu, poslouchám vaši ranní trojku a těším se do práce. Ale normálně, já úplně vidím Marilu na tom jediném obláčku na obloze, takhle, jak krásně jak tam sedí, jak tam levituje, takhle. A říká si, no tak to tady doluštím, takže tady popivek na dvě písmena, to bude la. Kávičku, hele, rádio se přidám.
2: La la la.
3: Za chvíli do práce.
0: Tak přesně já. Hele, a za chvíli už abych byla v té práci. Děkujeme za všechny vaše zprávy, Marilo, samozřejmě tobě to nás moc pobavilo a potěšilo. Děláte spoustu krásných věcí takhle po ránu. Beautiful things, hele, oslý mostek, blázen. Benson Boone, hezké ráno, na Zit Rádia.

0: Extra.
1: První superstar Aneta Langerová, Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. A to mi povězte, co jsme to jako teda celý léto lízali.
2: To mi povězte.
3: No. Nevím, jestli se chci zeptat tebe.
1: No to mi povězte. Hele, takhle. Potravinářská inspekce včera ukázala výsledky letošních kontrol zmrzlin. 54% vzorků neprošlo hygienou.
2: Cože?
1: Hlavní problém je hygiena výroby. Píše se tady, že některá točená zmrzka se z předchozího dne vrací zpátky do stroje. Takže více jak polovina zmrzlin testovaných neprošla.
3: No a jak nám chutnalo celý léto?
1: A jak nám chutnalo? Takhle, já teda přiznám se, vzpomínám si konkrétně na jednu zmrzku, že mě po ní jako nebylo úplně nejlíp a říkám si, no tak to jsem snědl asi nějaký špatný maso. A ona to byla člověče asi zmrzlina.
2: Takže ne vanilka čokoška, ale vanilka salmonela.
1: No pak čokoška byla doma ještě jednou.
2: Pěkně nechutný, půl sedmý ráno.
1: Jakože jsem si dal normálně na nukáč, jako. Ježišmarja. David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Za malou chvíli taky přihodíme dopravu. Hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší
8: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
9: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
8: Když mobily, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A
0: A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ve Zlíně, v Sokolské ulici je na vozovce rozlitá nafta, projíždějte tudy se sníženou rychlostí. Na výjezdu z Otrokovic směrem na Zlín bude probíhat údržba zeleně, no a v Havířově na hlavní třídě probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Gone, Gone. David Guetta tady svým Stone and I na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Rodiče často podceňují, co jejich děti dělají na internetu. Podle nového výzkumu mají mnohdy zkreslenou představu o jejich chování v online prostředí. Například polovina rodičů netuší, že jejich dítě sdílí citlivé údaje nebo dostává agresivní či sexuálně laděné zprávy.
0: Se říká, že není problém, co z internetu stahuje syn, ale co tam nahrává dcera?
2: Levné balíčky z Číny mohou od listopadu znovu podražit. Keclu, které se zavedlo letos v červenci, má totiž přibýt další manipulační poplatek. Už samotné clo přitom výrazně omezilo dovoz levného zboží. Zatímco v červnu dorazilo do Česka přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek společných zážitků nebo postupné vytrácení intimity. Partneři se pak často mění spíše ve spolubydlící, kteří řeší jen každodenní povinnosti.
0: Až ve 40?
3: Taky jsem chtěla říct, že to může přijít už mnohem dříve, no.
2: Máš zkušenost, jo?
0: Já? Já spím?
3: Davide.
0: Takhle, tak s tím humorem, tam, co se můžeme shodnout, tak ten nemáme, jako nikdo
2: ani nás. To problém není.
0: Ten nepřišel. Co tam bylo dál?
2: Ztráta intimity.
0: Ztráta intimity.
2: No, takhle, to ještě asi brzo řešit.
0: A to třetí?
2: Nedostatek společných zážitků. Pojďme hrát.
0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. My tři další vám hraje Jirka P.

0: Alex Hepburn. 7 minut o půl sedmé. Dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Dobré ránko, šampioni.
1: Představte si, že máte chipsy zdarma na dalších 200 let. To zní pro milovníka chipsů, jako jsem třeba já, celkem idylicky. Jenže má to háček. Vymyslela si to společnost Pringles a má to takovou podmínku, že musíte slíbit, že až umřete, tak necháte svůj popel uložit do té jejich ikonické plechovky.
0: No a kde je ten háček teda?
1: Pro tebe teda s prstem v nosem.
0: S prstem plechovce doslova. Máte nějaký jídlo, pro který byste vraždili, dalo by se říct, až já teda, za mě to jsou tygří krevety. Takže jestli nás poslouchá někdo, kdo pracuje v nějaký společnosti, která se zabývá tady odlovem fakt jako dobrých krevet, jo. Tak ale já se klidně do těch jejich pixely zavřu, tak to tady zabalím. A ti do toho zavřu, ale já ti navalej krevety. Co vy?
1: Já si poslední dobou ujíždím, jenže to nemá žádnou pixlu, no.
0: Co?
1: No, moravský vrabec normálně.
0: Tak bys, třeba, kdyby se zamluvila, že by se nechala pohřbít na Moravě, tak by to třeba šlo, že by se měla neomezené množství moravského vrabce a David, co?
2: No tak když mluvím o těch krevetách, tak už tak tam rovnou napiš, že bys mě ještě ze jednoho zájemce.
1: Plus jednička.
0: Že by nás zasypali do jedné pixle, jo? A co vy? Jaký jídlo je to vaše nejoblíbenější? Klidně dejte vědět.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Ranní sprcha, která vás probere.
7: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
6: Jedině v koupelně, která má styl.
7: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
6: Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
12: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
11: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
12: Nebo darujte radost. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Hotovo?
15: Hotovo.
14: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
16: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem.
2: nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: Klikni!
22: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
15: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
22: Když mobily?
15: Tak Mironet, klikni dvakrát.
23: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase z Jeseníku na Javorník za Lipovou Lázněmi. Počítejte s omezením provozu z důvodu prací na silnici. No a na Vsetínsku před Jablůnkou směrem od Ratiboře počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.51 posloucháte Hit Radio a snídaní šampionů. A já tady mám věc, která se mi teda strašně líbí. V jedné vesnici na Jihlavsku zrušili obchod s potravinami a oni si řekli, tak si postavíme novej. Vlastní. Protože nebaví jezdit pro rohlíky do asi 10 km vzdálený Jihlavy. Ta obec se jmenuje Cejle. Tohle nám dává internet. A mně to přijde hezký, protože já si říkám, že vždycky, když projíždím nějakou obcí a že jich je hodně tady těch míst, že tam se ta sámoška, kde bylo vidět, že tam byl nějaký život a že si to vybavíš jako z těch starých filmů českých. Jo? Jak tam scházeli ty lidi, že se dozvěděla co novýho v obci a že to vlastně jako dneska už není. Takže to je vlastně trochu škoda.
1: Tady ten má být ještě specifický tenhle obchod, že má být bezobslužný.
0: Dokonce. Takže vlastně možná se ty tradice na ty vesnice vracejí zpátky do starých časů, do starých
2: kolejí. Trošku jiný podobě teda.
0: Trošku jiný podobě, přesně, bude to bez obsluhy. No tak zdravíme do Cejle, my vám moc fandíme. Tohle je na Českou krásný, když se lidi dokážou domluvit, tak spolu postaví sámošku. To je moc fajn. Shakira, Burna Boy, Die Die, další skvělá muzika pro vás. Davide, ty sluchátka opatrně, stojí to hodně peněz.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nejvíc peněz dluží bankám, nejčastěji ale nezaplatí za telefon nebo internet. Na banky připadá 42% všech dlužních peněz. Průměrný dluh u bank přesahuje 168 tisíc korun, u operátorů je to jenom 17 tisíc. Nejvyšší průměrné dluhy má Praha, téměř 91 tisíc korun. Nejvíc případů dluhů v přepočtu na obyvatele potom eviduje Ústecký kraj. Svět přichází o zásoby sladké vody rychleji, než se dosud předpokládalo. Ukázala to nová analýza NASA za posledních více než 20 let. Hlavní příčinou je nadměrné čerpání vody, především v zemědělství. Nejhorší situace je na Blízkém východě, v severní Africe a Indii. Vědci varují, že nedostatek vody může ohrozit i produkci potravin. Na východě Slovenska vyhrožoval 18-letý student učiteli smrtí. Při incidentu ve škole držel v ruce nůž. Policie mladíka obvinila a státní zastupce navrhl jeho vzetí do vazby. Podobných případů podle slovenského generálního prokurátora přibývá. Nedávno například jiný mladík vyhrožoval žákovi základní školy sekerou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Máme šanci se na chvíli ocitnout na konci druhé světové války. Rekonstrukce bojů bude k vidění tuto sobotu ve Vizovicích. Do ukázky se zapojí asi 80 členů klubů vojenské historie. Akce nabídne i seskok parašutistů, přehlídku dobové techniky i expozici věnovanou bitvě o Bílé Karpaty. Podobná událost se ve Vizovicích koná poprvé. Hlavní sobotní program se bude odehrávat v lokalitě Hodišov. Dneska se má nad východem Moravy držet velká oblačnost, která ale bude částečně průsvitná, takže spousta z nás si užije slunce. Ranní teploty jsou opět jenom kousek nad nulou, odpoledne z toho bude 12 až 15 stupňů.
10: Simcar Fryšták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Taky s Davem, hezké ránko.
12: Krásný čtvrtek. Snídaní šampionů. Tak co, přišla vám už dneska nějaká hlasová zpráva? My za chviličku probereme, proč s nima lidem dochází trpělivost a jaká už je zbytečně dlouhá.
11: To se nenechte ujít a zůstaňte i kvůli další muzice. Miles Smith, tím startuje další hodina, tak pojďme na to, šampioni.
0: Hit Radio Zlín.

0: Nice to meet you. Parádní Miles Smith na Hit Radio. Dobré ránečko.
1: Znáte ten pocit, když vám na WhatsAppu, Instagramu, Messengeru, prostě kdekoliv přijde nějaká hlasová zpráva, vy se podíváte na tu její délku a zjistíte, že má jako několik minut, jo, a v tu chvíli si říkáte, no tak to je super, to otevřu a tam zase bude, já ti jenom pošlu hlasovku, to bude rychlejší, ale rychlejší pro koho? Protože ten člověk začne mluvit a jo, co jsem to chtěl, no takže, no a teďka se tam rozpomíná. A já tady mám nový průzkum, že fakt 60% lidí přiznává, že hlasovky delší než jednu minutu už prostě ignorujou.
0: Já jsem teda v té skupině lidí, kteří si nepouštějí ani ty kratší hlasovky. Já to nemám rád, já to nenahrávám, já to neposlouchám. A když to poslechnu, tak to je opravdu za delší dobu, protože mě, když to někdo pošle, tak se mi to zrovna nehodí si to poslechnout. Takže to nechávám až pak na pospas jako osudu, že si na to vzpomenu a nespomenu. No.
2: Takhle, ty neodpovídáš ani na textový zprávy, takže nemyslíš, že jsi dobrý příklad.
0: To je důležitý říct, to je pak to B teda. Děkuju, že jsi v tom nenechal, přesně.
1: Co David?
2: Hele, já hlasovky naštěstí nemám kamarády, který se na nich ujíždějí. Takže mně přijde jednou za čas, tak si ji dám jako přehrát rychle a jde to.
0: Mně přijde hrozně vtipný a asi jste to viděli každý někdy, jak vlastně drží takhle lidi ten telefon před pusou jako chleba a ve MHDčku nebo kdekoliv, jo, na úřadě a takhle do toho mluví, jo. A pak si říkáš, aha, tak asi nahrává hlasovku. Ten druhý se stejně neposlechne.
1: Já je mám třeba ráda, jo, jakože taky, když přijde dlouhá hlasovka, tak se mi to nechce pouštět a dokážu se vcítit do obou těch dvou stran, ale když je to někdo, kdo je mi blízký, tak ráda uslyším jeho hlas a je mi to vlastně sympatický. Přijdeme si pak takový bližší, podle mě.
0: No tak nás zajímá, jak to máte vy, co vy a hlasovky, jestli je posíláte rádi, nebo jestli byste je nejradši zakázali, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku.
1: Tak jinak.
0: Ať to není moc dlouhý, že jo? Přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud náhodou ty hlasovky rádi nemáte, budeme rádi za SMSky. Teď Bruno Mars, Count on me. 708, hezké ráno, zítra rádia.

0: 8, tohle je Anastasia a čtvrteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Tak co vy? A hlasové zprávy, hlasovky. Bavili jsme se tady o tom, že v jednom průzkumu více jak 60% lidí přiznalo, že pokud jim dorazí hlasovka, která je delší než jednu minutu, tak ji prostě ignorují. Bavili jsme se tady o tom i ve studiu, jestli hlasovky posíláme nebo ne. Já ne, Jasmin?
1: Já jo, ale umím vycítit, kdy je to už dlouhý.
2: Já ne.
0: David ne. Jak to máte vy? Přišla zpráva třeba od Andrej. Dobré ráno, když mi posílá moje čtyřletá vnučka hlasovku a říká mi, jak mě má moc ráda až do vesmíru a zpět a jak se těší, až pro ně přijdu do školky, tak to musíte hlasovku milovat. Krásný den plný úžasných zpráv, Andrea.
1: To jo.
0: To jo. Je teda pravda, že moje dcera mi taky občas takhle pošla hlasovku a je to velice teda milá věc. To si poslechnu rád. Pak tady máme teda spoustu hlasovek. Říkali jsme, ať ta hlasovka má do minuty, takže jsme jich třeba 38 odfiltrovali hnedka takhle z kraje. Tak pojďme na tu kratší od Jarky. 21 vteřin.
3: Krásné ráno, tady vaše věrná posluchačka Jarka, takže já hlasové zprávy používám velmi často, protože já jsem neustále za volantem, manžel je též za volantem a je to vlastně nejrychlejší komunikace, nemusím vůbec koukat do telefonu, tu zprávu vyslechnu a samozřejmě si ji pouštím i rychleji, takže za mě super.
1: Takže lepší, než si zavolat vlastně.
2: Zrovna jsem tě říct, ještě byste si mohli zavolat, že?
1: No, ale tady si to může pustit vlastně rychlost krát dva.
0: A hlavně ti nikdo neskáče do řeči, to je výhoda těch hlasovek.
1: Jo.
4: Čauky, takže já si posílám hlasovky vždycky jenom s jednou mojí kamarádkou. A to si třeba posíláme 9 minut, 10 strop, protože hlasovka, myslím, má jenom do 10 minut, že můžeš posílat jako ty zprávy. Takže vždycky 9 minut něco, ale to je fakt jako, že jsme se dlouho neviděli, tak vždycky to, si to vypovídáme z těch hlasovek, takže vždycky 9 minut, pošle mi to a pak další třeba 9 minut a to už je teda hodně, takže já třeba si to přečtu, vidím, že je kolik a pak si to třeba přečtu, když vařím, tak to poslouchám, ale jinak jako si s nikým hlasovky taky nepto, ale vždycky, když vidím, kolik tam je minut, vždycky říkám, ty krás, říkám, tak to si musím poslat, až třeba budu vařit nebo uklízet, abych to poslouchala, jinak jako ne. Takže zatím, čauky Zuzka.
2: Jsou vlastně nějaký kratší podcasty.
0: Ne, já si říkám takhle, Zuzko, děkujeme za hlasovku, měla minutu, ale já chápu, proč ty vaše zprávy s kamarádkou mají 10 minut, protože to, co jsi nám řekla, šlo říct třeba za 10 minut.
1: No přesně, ale je fakt, že já radši poslechnu 100 krátkých hlasovek, než jednu 10-minutovou, protože už z principu, když zapomenete, co už vám řekli, k čemu všemu se chcete vyjádřit, to prostě nejde se v tom orientovat.
0: Ale vy to takhle máte, prostě vy holky jste tak trošku jako, nechci jako do vás rypa, trošku rozkecaný. Maličko, jo. Tak je tady hlasovka taky třeba od Lenky.
5: Krásné, dobré ráno. Já mám hlasovky ráda, já je ráda nahrávám, protože samozřejmě pro mě je to rychlejší v momentě, kdy nemám brejle, takže akorát vidím ten zelený mikrofon tam na tom telefonu, že ho zmáčku a můžu mluvit, protože když nemám brejle, tak nevidím a píšu blbosti. Čau.
0: Jsem vlastně rád, že moje babička, která už teda nežije, že nezažila tu éru hlasovek, protože ona by mi teda, vím, že ona by mi posílala hlasovky. No to by bylo. Hele, přijeď na jídlo, dělej, anebo proč jsi mi nezavolal? Proč jsi neozval? Proč jsi mi nenapsal? No tak, hele, každý ať používá hlasovky, jak chce. Nicméně, podle těch zpráv to vypadá, že opravdu je to ochrana proti tomu, abyste si vyženě skákali do řeči. Nic proti, Jasmin. Shabuzi, a bar song, 7 hodin, 18 minut, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity Shabuzi, A Bar Song. No a další parádní muziku pro vás máme nachystanou za malou chvíli. Gigi D'Agostino, L'amour, Toujours. Co je Jasmin? Jasmin se mi směje.
1: Ne, já prostě miluju tu francouzštinu.
0: Jako moji francouzštinu. Já miluju ten song, ale v té taky taneční verzi, tady to tu-tu-tu-ru-ru. Aha. Jo?
1: L'amour toujours?
0: L'amour toujours, tak za malou chvíli taky doprava a Gigi D'Agostino. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
7: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Byla klubu za 59,90 a aktivní kefír v Byla klubu za 21,90. Byla, to dobré začíná u nás.
10: Unikátní magazín Vládci fotbalu právě v prodeji. Mapa vládců tuzemského fotbalu v každém okrese i v celém Česku. 5 osobností, které určují tvář nejpopulárnějšího sportu ve vašem okrese. Magazín Vládci fotbalu právě v prodeji na novinových stáncích.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
20: Slyším, Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
20: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Obavsku ve Štěbořicích, na silnici třetí třídy probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na trase Ostrava Opava na příjezdu do Dolního Benešova bude probíhat údržba vozovky. Počítejte tam s omezením.
8: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
22: Hit Radio Zlín.

0: Gigi D'Agostino, L'amour toujours. 7:30, tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno. Za malou chvíli rychlá pětka s čokoládovnou. Janek, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe, jemná manipulace s předměty je pro ně mnohem složitější. Fotbalový klub z Ústí nad Labem nabízí fanouškům doživotní pernamentku za vytetované klubové logo. Kdo si nechá znak ústeckého Viagemu vytetovat na tělo, získá vstup na domácí zápasy zdarma až do konce života. Američtí vědci pokročili ve snaze oživit vyhynulého blbouna nejapného. Nelétavý pták známý jako Dodo zmizel před více než 300 lety. Vědci nyní rekonstruují jeho DNA a doufají, že se jim jednou podaří vytvořit podobného živočicha.
0: Blboun nejapný, dokonalý název.
3: Já myslím, že tady Dodo alias teda blboun nejapný jeden je.
2: Alias Michal.
0: Hele, takže já volám do laborky.

0: odměny hrajeme o poukaz za 5 000 korun do čokoládovny Janek.
1: Tam už se připravujou na Halloween i na Vánoce, najdete tam adventní kalendář, na kterém spolupracovala Lucie Výborná, tak byste chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, dáváte si čtvrteční Hit Radio, tohle je snídení šampionů a jdeme rozdávat voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka.
0: O ten soutěžíte celý týden, voucher v hodnotě 5000 korun.
2: Jestli si myslíte, že na Vánoce ještě brzo, tak u Janka rozhodně ne. Už tam pořídíte čokoládový Mikuláše, čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. No a pokud žijete spíš Halloweenem, tak tam mají i sladký strašidelný dobroty.
0: No a voucher v hodnotě 5000 si zasoutěží Tom z Opavy. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Budeš soutěžit sám nebo tam máš nějaký pomocníky?
3: Ne, jsem tady sám.
0: Dobře, a co ty a čokoláda?
3: Velice kladný a pozitivní přístup, hlavně k Odýškové.
0: Je, no jo. Tak tu tam mají taky, koukal jsem na e-shop, tak to si určitě vybereš, když se ti zadaří. Tak Tome, pojďme na to, 5 otázek a voucher je tvůj.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejdelší řeka v České republice?
3: Vltava?
0: Ano.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 7x5? 35. Ano.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
2: Vyjmenuji alespoň jednoho zvířecího kamaráda medvídka Pů.
3: Jáček?
2: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje oranžová zelenina, ze které se vyřezávají strašidla?
3: Ptýně?
2: Ano.
0: A pětka?
2: Jak se jmenuje slavná pohádka o chlapci, který navštíví továrnu na čokoládu?
3: Karlíka továrna na čokoládu?
2: Yeah!
0: Tomáši, ty jsi normálně tu továrnu. Můžeš udělat u sebe doma, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 do čokoládovny Janek.
3: Moc vám děkuju.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač. Ty jsi mi říkal, ještě než jsme byli ve vysílání, že to není možný, že voláme, že se teda jako dovolá, že to vyšlo. Kolikrát jsi to zkoušel, prosím tě, do rychlé pětky, než se zadařilo?
3: No, já mám pocit, já to posílám každé ráno. Poslouchám vás několik let pravidelně. A vlastně vaše rádio pouštím někdy o 5:30 ráno a vypínám ve 3 odpoledne, vyskakuju z auta.
0: Tyjo.
3: Takže skutečně si myslím, že těch pokusů bylo určitě 1000.
2: Ty bláho.
0: A dneska to vyšlo.
2: Šťastný den dneska.
0: To mi vyšlo to. Tak my ti moc gratulujeme, děkujeme za zpříjemnění rána a přejeme hezký čtvrtek. Ahoj.
3: Ahoj všem.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Hezký, tak vidíte, pokud to zkoušíte, třeba to ještě nevyšlo, tak šance vždycky je, tak opět zítra poslední voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka. Ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Rádio Zlín.

0: 7.41. Tohle jsou hity Vy, Salanie, Stars na Hit Rádiu. Dobré ráno. Jak to vypadá na cestách, to vám řekneme za malou chvíli. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. A taky se můžete těšit na další hity Gracie Abrams, That's So True, taky Nickelback, How You Remind Me, to všechno za malou chvíli tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.cz.
10: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: Franto, co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
19: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
8: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Prostějově v Luční ulici na křižovatce s Čechovickou je silnice uzavřena. No a na dálnici D1 na 329. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc stojí Ukrajinice dodávka s defektem.
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
20: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Posloucháte Snídaně šampionů na Hit Radio v 7.51.
1: Zajímavá situace se stala v Americe. Našel si tam jeden pán takovou brigošku, takovou bokovku, jo. On si normálně vytvořil playlist s AI songama. No. A vydělal si tím 174 milionů korun na streamovacích platformách, protože tu hudbu si prostě nechal generovat umělou inteligencí. Pak si vytvořil 10 000 falešných posluchačů, který mu to pouštěli pořád dokola.
0: Ano.
1: A takhle on si zarobil.
0: No stále čekáme, kde je ten problém teda.
2: No, dokončí ten příběh, jsem tě říct, já jsem taky čet.
1: Jak dokončí ten příběh?
2: No, jde si sednout do vězení, ne?
1: No to jo.
0: No ale, a za co?
1: No jde bručet na 18 měsíců, ale tobě to přijde v pohodě.
0: No v pohodě, no tak našel díru na trhu, ne?
1: Je fakt, že jako takováhle brigoška za 174 milionů, hele, 18 měsíců to asi přežiješ v tom vězení.
2: Taky jsem si to přepočítal a říkám vlastně si, kdyby mi to někdo nabídnul takhle.
0: To vlastně, jak se jmenuje ten nástroj na to dělání hudby, to je Suno, no? Nebo... Tak, kdybychom se tady náhodou s Davidem ke konci měsíce neobjevili, tak se na vás budeme těšit za rok a půl. Alex Moreno, Ordinary, další hity pro vás. Taky Daddy Yankee a Snow do 8 a pak David přidá jeho možná poslední zprávy. Hezký ráno.

0: Pum Pum Girl.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Téměř třetinu Česka může v příštích dnech zasáhnout extrémní sucho. Nejhorší situace je v jižních Čechách a na Moravě. Za letošek zatím chybí přes 40% obvyklých srážek. Kvůli suchu klesají také hladiny řek a přehrad. Nedostatek vody navíc výrazně oslabuje lesy. 19-letá dívka na Moravě podvedla desítky lidí při nákupech přes internet. Zboží si osobně převzala, ale nikdy za ni nezaplatila. Nejčastěji šlo o mobily, notebooky nebo další elektroniku. Celkem způsobila škodu téměř 600 000 korun. Policie ji obvinila z podvodu a hrozí až 5 let vězení. Babí léto v Česku ještě nekončí, zítra bude slunečno a teploty vystoupají až k 19 stupňům. O víkendu dorazí ochlazení a místy zaprší. Už příští týden se ale vrátí slunečné počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Rána zůstanou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Uherský Brod už má jasno o své koalici na radnici. Vytvoří ji Společně pro Brod, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, Občanští demokraté a nezávislé osobnosti a Mladí Broďani. Koaliční smlouvu by měli podepsat do konce příštího týdne. Starostou nejspíš zůstane Ferdinand Kubáník za Lidovce. Místo starosty by měli být Miroslav Polášek z ODS a Štěpán Vrábík za Piráty. Ráno se nám někde drží mlha nebo nízká oblačnost. Během dne pak čekejme na východě Moravy většinou polojasno, sem tam ale i trochu víc mraků. Odpolední maxima zůstávají podobná jako v minulých dnech, konkrétně 12 až 15 stupňů.
15: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
16: Dobré ráno, šampione!
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
18: jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
19: Dobré ráno.
6: Krásný čtvrteční den.
5: Snídaně šampionů.
19: Atmosféra ve studiu je dobrá.
0: Je čtvrteční.
6: Je čtvrteční, takzvaně.
19: Tak jsem zvědavý, co nás čeká zítra. Teda v páteček zítra. Pátek už konečně.
6: Ta bude páteční.
19: To je bomba. Tak my vám přejeme hezké čtvrteční ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A taky parádní hity The Weeknd. Tím startuje další hodina.
10: Hit Radio z Lí.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno. Dámy a pánové, největší kancelářská drbárna je v ohrožení.
1: Jaká?
0: Firmy totiž začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru. Takže v práci nám začíná být trochu těsno. Prostě sledují zaměstnance, kolik času strávíme na rauchpauze.
1: Já musím říct, že my tři jsme tady v pohodě, že vy si pro kafe ani nechodíte, já si ho dám před vysíláním a pak už jsem v pohodě.
0: No,
1: takže my se tam jako nescházíme, ale...
0: Já teda taky neodcházím vlastně ze studia, což tady musíme říct, David si pochvaloval asi před hodinou, říká, že je strašně rád, že tady s ním zůstáváme, protože to se tady nedělo.
2: Ano.
0: Ano. No, ale co si vzpomínám já teda na svoji ještě jinou bývalou práci, tak tam byly rauchpauzy každou sudou hodinu. Jo, takže vlastně, že v 8, v 10, ve 12, ve 2 a vždycky v tu sudou hodinu vlastně se celá ta firma, to byla jedna logistická firma, tak celé to sídlo té firmy se vždycky přesunulo zevnitř ven.
1: A tak mně přijde vždycky nefér, když já jakožto nekuřák, tak vlastně mám vůbec nárok na tuhle tu kouřící pauzu?
2: Ne. A to se dá vyřešit, prostě začí kouřit. No.
0: Tak samozřejmě, takhle, to nikdo nedělejte.
2: Mimochodem, já ještě připomenu jeden příklad, jedna finská firma udělala takový experiment, že spočítala, kolik hodin strávil ročně průměrný kuřák na téhle pauze. A bylo to tolik hodin, že potom ty, co právě nekouřili, kompenzovali finančně.
0: To je zajímavý.
2: A to je model.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. No tak jak to funguje u vás ve firmě, to dám schválně dejte vědět, jestli vám třeba počítá zaměstnavatel, kolik času strávíte, nevím, v kuchyňce, nebo kolik času strávíte někde, když jdete ven na nějakou neřest.
1: Nebo jestli máte nějakýho kolegu, který řekne, že jde pro kafe a vrátí se za hodinku třeba.
2: Asi nebuďte slušný.
1: Nebuďte slušný.
0: Nemuseli bychom chodit daleko, že jo? Každá firma má takovýho borce. Tak budeme zvědaví, jak to funguje u vás ve firmě. Klidně nám připište i, v jakém oboru pracujete. Ať uděláme teda nějaké, jak to s čotnem. 777-937-777, to je číslo k nám. Můžete posílat SMSky, zprávy přes WhatsApp a nebo to nahrát jako hlasovku, chcete-li. Teď hity Eva Farnamiraj 808 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: čtvrteční Hit Radio. Minutu před čtvrt na devět. Tak jsme tady řešili to, že firmy začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru, respektive kolik času denně strávíme na nějakých pauzách na kávu nebo na nějaké podobné neřestě, asi víte, o čem mluvíme. Tak, ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás ve firmách a napsal nám třeba Roman, dobré ráno, tak na toto téma jsem opravdu zvědavý, beru popcorn, židli a čekám, co bude. Já osobně bych nesl, aby mi někdo diktoval, jestli můžu jít na záchod a jak dlouho tam mám být a nebo cokoliv jiného. Přeji hezké ráno, Roman.
1: Tak se na to pojďme podívat. Tak Eva píše, dobrý den, pracuji jako knihařka v chráněné dílně. Moje šéfová to neřeší. Udělám si kafe, strávím v kanclu, kde je kávovar asi 10 minut a jinak pořád pracuju celý 4 hodiny, protože se u nás více nedělá. Mohu pracovat maximálně 6 hodin, mám invalidní důchod.
2: Mm-hmm. Tak možná proto to ta šéfová neřeší, protože tam je jenom vždycky pár minut, kdyby tam vysedávala díl.
0: Já si myslím, že je dobrý v těchto případech a ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti, i když vlastně tak trochu jo, je dobrý se zašít někde a nebejt úplně na očích. Jo? To si pak můžeš dát pauzičku, jak dlouho chceš. Nikoho nenavádíme samozřejmě. Jdeme na hlasovku od Moniky.
3: Dobré ráno do rádia. Já jsem dělala vedoucí v jedné nejmenované sportovní firmě a vlastně tam jsem to, jako já za sebe, nebylo to žádný psaný pravidlo, ale prostě kompenzovala jsem to nekuřákům to volno tak, že vlastně si mohli ještě krom té přestávky, která je vlastně jakoby předepsaná, tak si mohli jít ještě třeba cournout někam po obchodě půl hoďky. Protože já přesně, když jsem to spočítala, tak ty kuřáci za těch 12 hodin ty šichty byly opravdu třeba přes půl hodiny pryč, takže nekuřáci si mohli jít ještě jakoby na půl hodinu pauzu s tím, že si nikdy nic nezaznamenávali, prostě jsem o tom věděla. No, takže tak, bylo mi jich líto, já jsem sama nekuřák. Přišlo mi to taky nefér. Takže za nás takhle. Tak se tam mějte krásně. Monika.
0: Já jsem si představil, jak to u Moniky bývalý práce vypadalo, jo? Že ho scháněli někoho Karla, jo? Prostě, kde je Karel? No co, kde je? Vy tady hulíte, tak šel do kina. Ne? A nějaký film? Na Tanec vlky, má to 4 hodiny. Takhle, dokud to není ve fázi, že ti šéf nesedí za dveřma od záchodu se stopkama, tak je to cajk. Je to cajk. I tohle je cajk. Lost Frequencies, Ellie Due, Back to You. Hit Radio, čtvrt na 9 minut, tak tomu hezké ráno.

0: Lost Frequency, Silly Duo, X Ambassadors, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po čtvrt na devět a vy nám děláte obrovskou radost.
1: A to zase jo.
0: Obrovskou radost, nám tady přišla krásná hlasovečka, která se netýkala tématu, které jsme řešili předtím, ale přišla úplně tak jako mimo téma. Od Andrej, tak jestli ji můžeme pustit.
2: Ahojky rádio, ahojky posluchači, já jenom chtěla jsem vám vlastně poděkovat, protože poslední dny to stojí za... Tak já jen když si pustím rádio, prostě já slyším vás tam tři, tak je to vlastně, vždycky mi zlepšíte náladu, no, tak je to takový fajn, takže asi děláte svou práci dobře. Takže hezký ráno všem, děkuju.
0: Jak asi?
3: Tak tohle... Tohle jsi tady dělal celý ráno s umělou inteligencí, Michale.
0: To je hezký.
1: Je to fakt moc hezký, strašně hezky se tohle poslouchá, takže to děkujeme hezký. A jestli je teďka špatně, tak bude to dobrý zase.
0: Je hezký mít jednoho posluchače, který nás fakt miluje.
1: Jo, ten jeden je to za hezký. To stojí.
0: Vy jste naši miláčkové. Všichni, kdo nás ladíte a posloucháte třeba o 6 do 9 celý ráno, anebo jste se stavili jenom na chviličku, milujeme vás. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za chvíli další skvělý hity a taky pro vás, kdo řídíte, kdo jste za volantem, i aktuální doprava. Tak díky a hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
5: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Šéfe, došel matroš!
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům.
16: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Já jsem nevinnej.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
2: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
19: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay. Dva Mac Pops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
20: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Šumperku v Jesenické ulici, na křižovatce u Lidlu se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. No a na D1 mezi 322 a 298 km směrem od Ostravy na Olomouc bude u Krajnice probíhat údržba svislých značek.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem, když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Sexo Beat, Alexandra Sten, Hit Radio 8.32. Je tady Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejlepší písničku nultých let naspívala podle nového žebříčku Amy Winehouse. Na předních příčkách se umístili také Coldplay a Eminem. Britský deník The Telegraph vybral jako vítěze její hit Rehab z roku 2006. Khloe Kardashian přiznala, že už téměř 4 roky neměla sex. Hvězda reality show tvrdí, že po tak dlouhé době na intimnosti člověk přestane myslet. Její přiznání šokovalo i blízké přátele. 2 nejvyšší stavby Česka čeká v nejbližších dnech demolice.
0: No počkej, tak to pustím něco jiného.
2: Jde o 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích, které přestaly fungovat loni. Po jejich odstřelu se nejvyšší stavbou v zemi stane vysílač Krašov na Plzeňsku.
0: Já budu asi plakat. Já jsem úplně dojatej, čověče. Já jako chápu, že pro někoho z druhé strany republiky to je jenom vysílač, ale pro mě jako velká srdcovka.
3: Jako kdo si myslíte, že Michal teďka kecá, tak bohužel ne. On nám tady od té doby, co se dozvěděl, že to půjde dolů, tak nám o tom říká každý den.
2: Každý den tam jezdí.
3: Jo, a každý ráno
0: tak,
3: trpí.
0: Je to tak. Já si říkám, člověk vlastně za ty léta, co okolo to pravidelně jezdí a svítí ti to na cestu, tak si na to nějak zvykneš a vlastně zjistíš, že i kus železa může mít jako svoje místo v srdci.
3: My se mu tady trošku smějem, ale...
0: ale no nic, já bych normálně plakal asi. Ale podle nějakých nevěřených informací by to mělo jít zemi dneska, tak uvidíme. Já tam jedu a asi to ořvu, no. Ale pro někoho vysílač, pro mě prostě srdcovka. Pojďme na hity Blur Song 2, jako Liblice B, 8.34.

0: 8 minut po půl deváté hladíte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů.
1: Kdo máte doma pejska, tak teďka bedlivě pozorně poslouchejte, protože možná toho svého pejska trápíte, aniž byste o tom vůbec věděli, jo. Odborníci upozorňují, že to naše neustálé koukání se do telefonů může mít negativní vliv nejenom na nás, ale taky na psy, že i těm psům chybí ta naše pozornost, ten oční kontakt, ten společně strávený čas. A opravdu, tak asi něco na to bude, si představte, co ten pes vidí, když se na vás podívá a vidí vás nějakou divnou krabičkou v ruce.
0: My jsou podle mě naštvaný, že nemají svůj vlastní smartphone, do kterého by se mohli koukat, kde by si mohli prohlížet prostě ostatní psy třeba.
1: Fenky nějaký hezký.
0: A feničky, přesně tak. Že by mohli, vlastně kdyby byla nějaká seznamka pro psy, třeba by to mělo úspěch.
1: Dogino nějaký.
0: Dogino. Ale je teda pravda, že náš pes teďka vyletěl, on spinkal, my jsme se dívali na Superstar, jak tam jsou prostřihy Hvězdní pěchoty, tak tam někdo začal opravdu, no, ne zpívat. Takhle.
1: Pět, no, hvězdně, takhle.
0: Hvězdně pět a pes začal má jak kňučet, ne? Takže my ještě než, protože my jsme takový jako kritici doma, já to jako nespívám, tak já vždycky, my to jako skritizujeme všechno.
1: Jo.
0: A ještě než jsem se jako nadech, že něco řeknu, tak Sky, prostě malej pes začala kňučet, ne? A já říkám mojí, říkám, tak, tam má názor, tam má názor. George Ezra Shotgun, za malou chvíli také Offenbach a Norma Jean Martin, tak hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
3: 90. zase svoje hity.
2: A my z toho uděláme

0: Začínáme už v pátek odpoledne. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz

0: 8.50, Norma Jean Martin a Offenbach.
1: Tohle je Hit Radio. A dneska má přesně 8leté výročí song, kde se celkem 13 interpretů ptá, co bude s námi a naší zemí za 100 let. Hádejte, co je to za song. Jasmin. Jak se to asi bude jmenovat?
2: Ty hele, nechám se podat.
1: Jo? Mm-hmm. Je to za 100 let.
2: Wow. Kdo ví, co bude s námi?
1: A co ti, co teprve přijdou, co o nás budou psát a vyprávět, no přesně. Mimochodem, pochlubíme se, my jsme na to právě pyšní totiž, protože my, Hit Radio, jsme tenkrát byli u jeho vzniku v roce 2018 a vlastně už to není za 100 let, už to je jenom za 92 let. Song to je parádní, tak Jasmin, co si myslíš, co si myslíte i vy, kdo jste u rádia, že tady bude za 92 let? Je to teda hodně jako řečnická otázka, to
2: hele,
1: máme rádi.
2: My jsme se zrovna bavili s přítelem o tom, jak jsme koukali na film Demolition Man a jak tam jako bylo už velký sci-fi, to, že jsou auta na autonomní řízení. Teďka už je to tady, je to jenom pár let od toho filmu de facto, takže co bude za 100 let, jo, kdo ví?
1: Takhle, já jsem říkal, že to byla taková jako řečnická, protože samozřejmě nám všem asi může být takovou už úplně jedno. Ale song je boží, boží, boží. Tak pojďme si tohle jeho dnešní 8letý výročí připomenout za 100 let na Hit Radio.

0: 8.57, tohle je Miley Cyrus, Flowers na Hit Radio a taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit, díky za dnešní ráno.
1: Děkujeme za další společný den, je čtvrtek, takže zítra už pátek, víkend, taky už to vidíte a cítíte, ne?
0: To bude velká bomba. No, já se jdu pojat do Liblic, možná se potkáme, jestli to dneska padne stožáry, tak tam budeme koukat spolu a zítra se teda povíme, jaký to bylo. Tak mějte hezký den.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A jak bylo řečeno, páteček, no jo, zítra, tak zvládněte čtvrtek a těšíme se.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehodu hlásí policie na náměstí v Morkovicích. Tam se srazilo auto s motorkářem. A u obchodního domu Modus od Malenovic do Zlína na téhleté trase řeší nehodu nákladního auta s osobním. Mohou se tam tvořit také samozřejmě i menší kolony. A info od vás. Tady píše Seb, že stojící autobus v kopci před Hájenkou za dveřice Raková směr Horní Lhota. Tak dávejte pozor a vaše dopravní info volejte anebo pište, tak jako to udělal Sebastian. Na 601 13 13 05.
4: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
1: Devět hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství. Poslance čekají také pravidelné interpelace na členy vlády, kterých se ale kvůli cestě do Bruselu nebude účastnit premiér Andrej Babiš. Hlučín zahajuje opravy tří komunikací. Největší rekonstrukce čeká okrajovou ulici mezi ulicemi Rovniny a Jasénky. Opraví se také část ulice ke Kořeni, včetně křižovatky s Moravskou a obslužná komunikace na Moravské ulici. Více už starostka města Petra Pesková.
6: Opravovat budeme na třech místech ve městě, a to vozovky, které jsou ve špatném stavu. Výsledkem bude více než 6000 metrů čtverečních nového povrchu za 3,5 milionu korun. Řidiče i obyvatele dotčených ulic prosíme v průběhu oprav o trpělivost.
1: Práce by měly probíhat do konce listopadu. Jejich průběh ale může ovlivnit počasí a také možnosti dodavatele. Více než polovina zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Odhalily to kontroly, podle kterých jde o podobný výsledek jako v jiných letech. Prodejci většinou nedodržovali pravidla pro přípravu zmrzliny a také zanedbávali čištění zařízení pro její výrobu. Prohřešky se týkaly převážně vanilkové, která se u nás prodává nejvíce. No a jdeme na fotbal. Pražská Bohemka v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazila Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku utkání vstřelil už v první půli domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se tak posunuli na 9. místo tabulky. Boleslav je 4. a ve vedení nadále Pražská Slávie.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
3: Místy se nám vyskytují mlhy, hlavně v nížinách je můžete potkat a hlavně na cestách. Tak buďte opatrní, dneska má být polojasná obloha, ale momentálně teďka vidíme spíš tu zataženou a nízkou oblačnost místy. Teploty dneska mezi 12 a 15 stupně Celsia a deštník potřebovat nebudem.
2: Hit Radio Zlín.
3: Hezké dopoledne, moji milí přátelé, za chvilinku muzika za 100 let, Linkin Park, Passenger, Let Her Go, taková romantika se nám tady objeví. A já jsem včera moderoval akci, kde se povídalo o tom, jak vlastně je stavební obor v pohodě a jak by na to deváťáci měli jít a jak by se měli učit. Jak to celé dopadlo, co jsem tam zjistil, to vám řeknu za chvíli.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ono je totiž kolikrát možná lepší to nechat prostě být.
0: And you let her go.
1: Messengera, jeho nádhera. Let her go na Hit Radio Zlín. Já jsem, kamarádi, včera moderoval panelovou diskuzi se zástupci ze stavebních oborů a hlavně se tam objevily děti 9. tříd, které teďka se rozhodují, kam vlastně jít na školy, že jo, jestli to bude nějaká technická, technický obor, nebo jestli to bude prostě gymnázium, jestli se budou jenom šprtat, anebo se budou něčemu učit, nějakému řemeslu. No a mělo se tady ukázat, že prostě třeba stavebnictví není jenom lopata, ale že v dnešní době jsou to projektanti, piloti dronů, 3D tiskaři a podobně. A řeknu vám, jestli jste se trošičku báli, co vlastně jako ty generace po nás, budeme asi klidní, protože jako jsou tam deváťáci, kteří sice se předváděli vyloženě jako deváťáci, pubertácké kousky a tak, to tam ale musí být, ale já musím jednoho vyzdvihnout, on totiž mezi těmi panelisty byl Adam, kluk z 9. třídy a ten totálně všem dospělákům, i co tam byl jako majitel firmy, stavební, ředitel střední odborné školy, zástupkyně ředitel a další, tak on vyrazil všem dech, protože on měl tak jasný cíl, jasnou představu, čím se bude živit. On chtěl být původně prejstavař, ale že byl prostě na nějaké jako školní exkurzi v truhlárně a že chce být teda nakonec truhlářem. A že ve škole mákne, že bude chodit na praxe, najde si nějakou brigádu a po škole si založí vlastní firmu. V 9. třídě tohle vědět, to jako klobouk dolů. A kolikrát rodiče jako si říkají, tyjo, co z těch našich dětí bude? Možná se prostě jenom nestratí, jenom je musíme někdy pustit za tu ruku.

0: Blame a Calvin Harris na Hydrádiu Zlín. Baví vás tenhle ten podzim, jak ráno je mlhavo, přes den příjemně teplo a ukáže se i sluníčko, že jo, je to super, tak má nám to vydržet a dokonce po víkendu, který má být o cosi chladnější, takže nám zase půjdou ty denní teploty nahoru, možná sice ráno bude mrznout, budeme škrábat, ale potom pěkně sluníčko a zase to babí léto. Tak klidně se usmívejte z téhleté informace i na své kolegy, ať prozáříte vaši kanceláře nebo vaši dílnu a já mám nachystanou další muziku. Ty hity, které dokážou profouknout i tu mlhu raní, kterou tady ve Zlínském kraji máme. Kamarád anebo New Religion a Faithless na Hydrádiu Zlín.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hydrádio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hydradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje na Hydrádiu Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Ranní sprcha, která vás probere.
7: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
6: Jedině v koupelně, která má styl.
7: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
6: Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
10: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
11: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
10: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
11: To musím mít!
10: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
11: tak Mironet! Klikni!
12: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
13: Jo, jo.
12: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
13: Co mě zrovna napadne?
14: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Aviaciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Ať už se modlíte k čemukoliv, New Religion tady nám předlali Faithless a Bebe na Hit Radio Zlín. Nové náboženství, jo, pro překlad, abyste to pochopili. Já jsem vás včera lákal na hokejové zápasy ve Zlínském kraji, tak si pojďme říct, jak to celé dopadlo. Začneme v Brodě tady, já jsem to dostal od známých z první ruky. Brod vedl a potom to prej pokazil rozhodčí. A není to takové to fanouškovské povídání, jakože jakým rozhodčí prostě škodil, že vyloženě pak jako se ten protivník rozjel a že to bylo opravdu hodně nešťastné od rozhodčích. Tak možná se to ještě bude řešit, takže Brod prohrál s Prostějovem 3-6. No a teďka už jenom dobré zprávy, Kroměříž si dala ve druhé lize nový Jičín 5-2 a radost velká byla i ve Zlíně ve 12. kole Maxa ligy, naší druhé nejvyšší soutěže hokejové. Hufino vychytal nulu a Berani tak porazili Sokolov 2-0. Tak gratulujeme, no a vidíte, já jsem to říkal včera, možná, že zlomili tu kletbu a teďka už budou jenom vyhrávat. Zase se bude fanoušek těšit víc na ty zápasy.

0: Jediný, co chci. Kolikrát stačí opravdu málo? Jelen na Hitrádiu Zlín. My teď máme 9:45. A kamarádi, možná jste byli na Jelen Festu. Já si pamatuju, že když zrovna Jelen Fest byl tady u nás, tak že nebylo úplně nejkrásnější počasí. Myslím si, že odpoledne pršelo, ale nakonec se to jaksi umoudřilo a ten koncert byl uskutečněn. Zakončili to 18. září v Trutnově, ale celkově během těch 20 koncertů, během těch 20 Jelen Festů přišlo asi 40 tisíc fanoušků a se podívat na tuhletu parádu. Je to taková rodinná kapelka, tak si myslím, že jste si to i s celou rodinou užili, vy, co jste tam byli, a někoho jsme samozřejmě z Hitrádia Zlín poslali zadarmo, to my takhle jako umíme. Kid Leroy anebo Black Eyed Peas, pecky, na které si můžete chvilinku počkat, ale vyplatí se, protože jsou to ty velké hity. My hrajeme totiž jenom takové. Jsme Hitrádio Zlín, hezké dopoledne.
1: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man.
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
6: Když stavebnice, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
9: vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
19: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
18: Všechno, zachraňte nás.
19: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
18: O, děkuju.
19: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Je tak to
3: nevím.
20: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
21: Hitradio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: to taky, že jo, hitmaker. Nebo jak by se to řeklo, ženské hitmakerka? Asi možná. Bára Purkertová má připravené zprávy a budeme se bavit o tom, jak se českým hokejistům, českým hokejovým klubům daří v Lize mistrů. Jsou 100%. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli přes Dolní Bečvu, tak tady momentálně probíhají opravy, lokální opravy výtluku a na ulici nábřeží Dukelský hrdinu v Rožnově pod Radoštěm se jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Počítejte s omezeními a vaše dopravní info při nejhorším volejte na 601 13 13 05, kdybyste cokoliv na cestách potkali.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Deset hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Vláda schválila změny rodinného práva. Mají posílit ochranu dětí, když dojde k domácímu násilí. Zpřísní se proto pravidla pro posuzování takových případů. Víc Vladimír Řepka z rezortu spravedlnosti.
9: Pokud se rodič dopustí násilí na dítěti, druhém rodiči nebo někom dalším, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti, soud bude muset nově posoudit, zda takového rodiče nezbaví rodičovské odpovědnosti.
8: Tato odpovědnost zahrnuje například péči o zdraví a vývoj dítěte, jeho výchovu, vzdělání, ale především poskytnutí bezpečného zázemí. Městská nemocnice Ostrava chystá modernizaci a rozšíření urgentního příjmu. Jde o jedno z nejvytíženějších pracovišť špitálu, kde ročně ošetří na 50 000 pacientů. Pro jeho potřeby se vybuduje dvoupodlažní pavilon a opraví se prostory, kde funguje nyní. Náklady podle všeho překročí 200 milionů korun. Mzdy v Česku rostou letos nejčastěji o 4 až 6% ve většině oborů a regionů. Vyšší růst zaznamenávají hlavně nedostatkové technické a provozní profese. Firmy ale stále častěji ustupují od plošného navyšování platů a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Hokejisté Plzně zůstávají v Lize mistrů dál 100%. A to i po posledním šestém utkání v základní fázi, kdy vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Už dříve si postup zajistili i Pardubice.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Sluníčko nám nesvítí, ale snaží se prodrat přes ty mraky, které nad Zlínským krajem jsou. Dneska by mohlo být prej i polojasno a uvidíme, jak se to nakonec během dne vybere. 12 až 15 stupňů Celsia dneska naměříme.
6: Hit Radio Zlín.
0: Přátelé, slyšeli jste o tom, že je možná život na Marsu? A prej bychom to mohli zjistit, kdyby někdo vytáhnul kešeňu. Řekneme si o tom za chvilinku víc, ale muzika je pro vás připravená. Timber a nebo Young and Beautiful. Takovéhle pecky pro vás máme, aby vám to čtvrteční dopoledne s Hit Rádiem Zín hezky utíkalo a bylo příjemné. Zdraví vás Filip Bartek.

Vínáře se na konci, že taková pohodička, jak to krásně zakončí. Tak to funguje třeba i v práci, že jo, prvně to nářez a potom se vám uleví. 10 hodin na 16 minut. A vy posloucháte pořád Hit Radio Zlína. Chtěli byste vědět, jestli je život na Marsu, nebo jestli tam byla někdy nějaká forma života. A pokud byste měli pár miliard dolarů, dá se to zjistit. Na Marsu totiž vědci našli něco, co si myslí, že by při prozkoumání v laboratořích mohlo odhalit život právě na Marsu. Ale prej nejsou peníze na to, jak dostat vzorek sem na zem. Tak jako, říkám si, utratilo se tolik peněz za vozítka, která měla hledat stopy života, zkoumat našeho oranžového souseda a potom prostě se někdo rozhodne, že ten program zruší. NASA se ale teďka právě zaměřuje na to, že by jako zkusili někde od komerčních společností získat penízky a od soukromníků, že by právě ten návrat mohl někdo zafinancovat a vzorek tak dostat na zemi. Takže, jak jsem říkal, kdybyste měli zbytečné prašule, můžete se na to složit.

0: Sebastianeho Rup a Líc na Hydrádiu Zín. Nedávno v jednom rozhovoru se ptali Sebastiana, jak se dal dohromady s partnerkou Andreou a ta si rýpla docela dost, že jí na prvním randě hodinu a půl vyprávěl o bejvalce. Tak zase na druhou stranu, když nad tím tak jako přemýšlím, tak jako už vlastně věděla, do čeho jde. Je připravená, ví, co nemá, co má dělat, co se líbilo, nelíbilo. To je podle mě jako ideálka, tak nevím, jestli vaše první rande bylo takové, ale třeba možná teďka pokukujete po kolegyni z práce, protože vy jste single, ona je single, tak možná vás dá dohromady další muzika. Mark Ember a Belong Together. A už na sebe jenom nekoukejte, něco si řekněte.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Franto, co pak všechno se dá sušit?
15: Ovoce, houby, bylinky i maso.
14: A tvůj Bůček?
15: Ten už nestihneš.
13: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: www.opel.cz.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Já jsem teďka přemýšlel nad tím, jaká může být nejstrašidelnější ulička, ale vlastně ve Zlínském kraji se najde spousta takovýchhle uliček, protože se šetří, že jo, elektrická energie.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského
0: kraje. A v obcích právě pak jako na noc zasínají lampy, že jo, a to ty uličky potom teda vypadají strašidelně. Máte nějakou takovou, kde třeba než jako se úplně jako zhasnou ty lampy, takže nějaká problikává a teďka jako tam vždycky v téhleté ulici prostě zrychlíte. Tak dejte nám tip, my dneska odpoledne vám už tak trošičku prozradíme, kam se to nejvíc blíží, jakou uličku jste vybrali jako tu nejtemnější, nejděsivější ulici Zlínského kraje a zítra vám to už rozlouskneme a řekneme, které je to jedno z těch nejstrašidelnějších míst našeho kraje. My to totiž v říjnu vybíráme, abychom vám dali 10 000 korun jednomu z vás dohlasuje na našem webu www.hitradiozlin.cz o nejstrašidelnější místo Zlínského kraje. A taky pro vás máme ty prašule. A taky budeme vysílat na konci měsíce z hradu Malenovice a budou tam prej i strašidla.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Na Hitradio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.

0: Mě tahle ta pohádka připomněla, že taky se nedávno řešilo, že kdo povede město, a tady to byl jakýsi záporák. Shakira Zoo a písnička z animáku Zootropolis. No a když jsme u toho, vlastně už ve většině míst Zlínského kraje se ví, kdo povede obec, město a podobně. A zítra se zase otevřou volební místnosti, je totiž třeba vybrat za Zlín a za Uherské Hradiště senátora. Čtyři chlapy se o post v našem kraji uchází letos, tak ať máte dobrou volbu, vy, co se vás to týká, tady tohleto volení do senátu, a já posílám muziku k tomu výběru, třeba teďka se rozhodnete a řeknete si, ne, nakonec to dám tomuhle. Eva Farná a Perpetuum Mobile, anebo Demi Lovato, Samé kočky na Hit Rádiu Zlín.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
19: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroën.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: této hodině jsme byli hodně pohádkový. První Zootropolis a teďka Ledové království. Jdeme Lovato a Let It Go na Hit Radio Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ať už máte rádi pohádky, anebo ne. Pozor, pokud byste jeli přes Dolní Bečvu, tady probíhá momentálně oprava povrchu vozovky a jedním jízdním pruhem se jezdí kyvadlově také na nábřeží Dukelských hrdinů v Rožnově pod Radhoštěm. Toto omezení má trvat jenom dneska. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
4: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Jedenáct hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Dobré dopoledne. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Před začátkem summitu EU to uvedl premiér Andrej Babiš. Vadí mu zejména to, že by část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek a uhlíkového cla nově mířila právě do unijního rozpočtu. Stavbaři na Kroměřížsku dokončili opravy vytížené silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a místní částí Hlinsko pod Hostýnem. Práce na úseku dlouhém 3,5 kilometru trvaly více než 2 roky a vyžádali si i uzavírky. Silnice je jedním z hlavních tahů na Kroměřížsku. Denně tudy projede až 10 000 vozidel. V pekárenství chybějí mladí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň, kterou zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd a chce zvednout povědomí veřejnosti o moderní pekařství. Pekárenství by potřebovalo ideálně 1000 absolventů ročně. Aktuálně jich ale obor dokončí necelá pětina. Za holčičí praktiky stopka na 4 zápasy. Disciplinárka potrestala fotbalistu Realu Madrid Viniciuse Juniora za to, že ve víkendovém duelu s Villarrealem tahal soupeře za vlasy. Nejlepší hráč světa z roku 24 tak přijde mimo jiné i o prestižní El Clásico s Barcelonou, které se bude hrát 25. října.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Oblast ale zatažená a dneska máme počítat s tím, že to tak bude, ale měla by se prej jako jaksi protrhávat a mohlo by se objevit i sluníčko. Polojasno nám slibují meteorologové. Tak doufám, že to vyjde, aspoň třeba odpoledne, že jo, na prochajdu nebo někam na kolo ještě zajít. Teploty budou totiž příjemné, mezi 12 a 15 stupni Celsia.
8: Hit Radio Zlín.
0: Filip Bartek je s vámi stále na Hit Radio Zlín a já vám řeknu jednu zajímavou novinku, kterou budou mít na Stupavě. A netýká se lyžování a možná ji oceníme úplně všichni. Co to je, tak to si ještě zatím nechám pro sebe, ale posílám muziku Činasky, potkal jsem tě po letech. A nebo nová Miley Cyrus. Hezké dopoledne, čtvrteční dopoledne s Hit Radiem Zlín.
11: Potkal

Čo u nás bylo takhle to krásně rozjeli? 11 hodin a 13 minut. Vy posloucháte Hit Radio Zlín. A na stopavě budou mít novinku a tou novinkou je prosím vás non-stop sámoška. Buď si obchod otevřete přes aplikaci, nebo si můžete na obecním úřadě ve Stupavě nechat vyřídit kartičku, kterou do obchodu vstoupíte. Otevřou v listopadu, přes den tam normálně bude prodavačka. A v noci si tam nakoupíte právě tady tím způsobem, jak jsem říkal. Co vám nejčastěji chybí, když obchody nejsou otevřené? Mě by to zajímalo, napište, protože já mám nějaké tipy, jestli to opravdu bude sedět na skutečnost. Protože prej jsou to běžné potraviny, hygienické potřeby a mléko. 70% návštěvníků non-stop obchodu prej normálně nakupuje a jenom těch zbylých 30% tam jde, když jim něco pochybilo. Tak co, je to teďka na vás, 601 13 13 05. Souhlasíte s tím, nebo to máte jinak? A Katy Perry?

0: Robbie Williams, chlapík, který příští rok bude v České republice na Kalnsava Strava. Já to musel říct, protože tam asi půjdu. Prostě těším se. No ale ptal jsem se vás, jaké jsou vlastně potraviny, nebo co vám nejčastěji chybí, když už je v obchodech zavřeno. Pokud nemáte někde non-stop, že jo, to se taky jako může stát. A běžně jsou to prej potraviny, hygienické potřeby a mléko. Já jsem se ptal, jak je to u vás. Tomáš psal, že nejčastěji po zavíračce u nich zjistí, že by si někdo dal pizzu z mrazáku nebo hranolky a líbil se mně Lukáš. Lukáš prostě typický Moravák a nestydí se za to, říkal, že to je většinou chlasta cíga. Tak já to musel říct, takhle to tlumočím a nevymyslel jsem si to.
1: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
16: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
17: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
18: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jílovém u Prahy za 11 milionů 400 tisíc korun. Byt 1+1 v Mladé Boleslavi za 3 miliony 790 tisíc. Byt 3+1 v České Lípě za 3 miliony 536 tisíc. Byt 3+1 v Rotavě na Sokolovsku za 2 miliony 790 tisíc. A rodinný dům v Kladrubech u Tachova za 14 miliónů 560 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
19: Jaká byla
10: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
19: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
20: Jednou jo, já to připomenu jo.
19: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
20: Kdo, Jasmin?
19: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
20: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
21: Zaměstnankyň.
20: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no.
21: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
10: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

To je krásná písnička, že jo? Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Stále posloucháte Hit Radio Zlín a víte, kde je nejlepší, nebo spíš, dobře budeme to říkat naopak, víte, kde je nejhorší mít uložené peníze? Pod poštářem, ale fakt. No, kdybyste ale před 10 lety dali peníze třeba do českých akcí, tak byste se dočkali úplně největšího zhodnocení. Kdybyste měli zlato, tak je tam taky velké zhodnocení, ale kde je ten nejhorší případ mít dlouhodobě peníze? A používáme tuhletu službu úplně naprosto všichni. Běžný účet. Tak ukáte, co? Naštěstí, já si myslím, že většina z nás to má tak, že tam dlouho žádná výplata se neohře, takže se nemusíme stresovat z toho, že se nám ty peníze dlouhodobě nezhodnocují. A nám je zhodnocuje rodina. A vlastně, když se to tak jako člověk vezme, nejlepší investice je do čeho? Do dětí. A kamarádi, tady mám pro vás jednu velkou klasiku. Vlastně je to taková lákačka na náš celý retro víkend. My totiž od zítřka budeme hrát ty největší hity z 90. A v sobotu dokonce budeme soutěžit o lupeny na Ronana Keatinga, bývalého člena Boyzone. Teď ale Celine Dion na Hit Radio Zlín.

0: gong, gong, gong na Hydrádiu Zina. On už to ráno říkal Michal z Jasmin, že dneska půjde k zemi nejvyšší stavba v Česku. A to Liblické stožáry českých radiokomunikací. A já si úplně pamatuju, úplně mi to připomnělo, jak jsme tady ve Zlínském kraji některým to bylo úplně fuk, ale někteří těžce nesli ty stožáry, které jsme měli kousek od Topolné, že jo, tyjo. To byla taky věc, že jo, snažili se někteří to zachránit, ale samozřejmě majitel se prostě rozhodl, že ne, že to půjde k zemi. A teďka, jak tam člověk jezdí, tak už za tu dobu, jak už tam vlastně jako ty stožáry nejsou, jsme si říkali, jak to bude vypadat, že to bude takové divné bez nich, tak vlastně jako se tak jako podíváte, když si vzpomenete, tak si vzpomenete, že tam něco takového stálo, ale vlastně to tam ani nechybí. Prostě život jde dál. Život je takovej a jiný nebude. Regan Bowman, Human, muzika, kterou vám posílám zítra Rádia Zlín. Slyšíme se zase zítra, byl s vámi Filip Bartek. Čovec!
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotučné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skvělých aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Hit Radio. Rádio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na průtahu Rožnovem pod Radhoštěm dneska silničáři opravují povrch cesty, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem a na semaforu dál jezdíme taky ve Zlíně na Mladcové. Větší zdržení to tam ale nespůsobuje. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Den otevřených dveří ve sklárně Květná, sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude dál pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném mírném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se budou objevovat mlhy i mrazíky, což ale pro toto období není nic neobvyklého. Omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech má změnit novela, kterou schválila sněmovna. Ty změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, dostane k posouzení Senát. Normu projedná pravděpodobně v listopadu v povolebním složení. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za tak výrazným propadem stojí, doplní prezident Ovocnářské unie Martin Ludvík.
11: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškození jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho. V některých lokalitách také krupobytí.
10: Většina úrody by měla být sklizená do konce měsíce. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Policie ve Zlínském kraji pátrá po nebezpečném muži. Je podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku, ke kterému došlo v noci na dnešek. Jeho fotku máme na Facebooku i Instagramu Hit Rádia Zlín. Pokud ho uvidíte, nekontaktujte ho a zavolejte neprodleně 158. Může jezdit šedou Fabii s SPZ-kou 2Z4 a 48.
2: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Na východě Moravy je vesměs oblačno, místy se ale ukazuje i slunce. K večeru by se mělo vyjasňovat víc. Dnešní maxima podobně jako v minulých dnech 12 až 15 stupňů.
12: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Máme tady čtvrtek, 12 hodin a začínají nám srdcovky na Hit Rádiu a dneska si dáme srdcovku číslo 1 dámu, která se prostě Ta se opravdu zakousla do našeho srdce. Whitney Houston, dáma možná, ke které jste si našli cestu díky filmu Osobní strážce. My si dáme píseň, která není originál od ní, je to cover verze ze 70. let. Za chvilku tak vám pustíme ten originál, jenom pro ukázku. Ovšem Whitney Houston ho v 90. fantasticky předělala a vlastně se objevil i ve filmu Osobní strážce. I'm Every Woman na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1 a Whitney Houston.

zpěvačka, která to naspívala v originále, Chaka Khan. Úplně stejný, co? Já tam taky teda jako upřímně moc rozdílů neslyším, to tak je, ale zase na druhou stranu je to vlastně jako hezký, že je to cover verze od Whitney Houston, ale zároveň to je cover, který je vlastně stejně dobrý jako originál. To je nádhera. Když jsme u těch originálů, tak teď tady mám jeden jakože mega originál z pátý studiový desky Metallica. Metallica dlouho jsme nehráli na Hit Rádiu. V srdcovkách už si to ani nepamatuju a taky na čase, abychom to změnili. Dneska ve čtvrtek, jestli se cítíte v práci, jakože jste zotročení, jo? Pod bičem otrokáře žijete, tak tohle je píseň pro vás, protože tohle je přesně píseň, která se zabývá tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Tak nedejte se, nemusíte dělat všechno, co vám řekne váš šéf. Mimochodem, Metallica a Whitney Houston tak pojí dohromady hezká věc a to, že na Spotify patří do takzvaného Billion klubu. Co to znamená? Řeknu za chvíli. Teď The Unforgiven na Hit Radio.

0: Tohle už je taky legenda. Culture Club a Karma Chameleon, nebo Karma Chameleon, prostě přesně takhle si to říkáme my. Je čtvrt na jednu a věřím, že Culture Club zítra odpoledne po 15. hodině také nebude chybět v Féteru Hit Rádia, protože zítra ve 3 nám na Hit Rádiu začíná náš retro víkend.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak mimo jiné už zahrála taky Metallica a zaspívala Whitney Houston. A já jsem říkal, že to jsou dva interpreti, nebo respektive kapela a zpěvačka, které pojí takzvaný Billions Club na Spotify. Co je Billions Club na Spotify? No, je to takzvaný klub miliardářů. A znamená to, že jedna skladba má víc než miliardu přehrání. Miliarda přehrání, je to neskutečný. To když si jako spočítáte v rychlosti v matematice, tak kdybyste jednu a tu samou písničku poslouchali pětkrát denně, tak abyste udělali miliardu přehrání, tak byste ji museli poslouchat pětkrát denně 547,5 tisíce let. 200 milionů dní, to je prostě strašně jako nesmysl, to je úplný úlet, takže je vidět a jenom to dokazuje, jak Whitney Houston a Metallica, jaké to jsou opravdu jako fenomény, obrovský brutální fenomény. Kdo se zatím jako jenom blíží k té miliardě, ještě tam pár set milionů před sebou má, tak to je Sean Paul. A Sean Paul rozhodně patří i do srdcovek tady na Hit Rádiu. Včera tak tohle dobou jsme hráli Ashra a hitovku Yeah, kdy jsme vzpomínali především na naše party na střední a vysoké škole. No tak když už teda včera byl Ashra, tak dneska musí být i Sean Paul. Tady je na Hit Rádiu srdcovka s číslem 3.

0: ATV na Hitradio s hitem Don't Stop.
1: Srdcovky Hitradia.
0: To byla pátá srdcovka a přesně tak, jak se tady ozvalo v závěru páté srdcovky Don't Stop, tak ani vy nepřestávejte. Moc děkuju za ty zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitradia 777 937

0: Jste byli rádi za Metallicu, že tady mám zprávu, že dnešní srdcovky jsou všechny boží, ale ta od Shona Paula, to se mi udělalo obrovskou radost. Tohle je hezký, já to prostě musím přečíst na hlas. Ahoj Jirko, normálně jsem těma srdcovkama posedlej. Toho je tolik, co bych si rád nechal zahrát, ale to už by nebyly srdcovky, ale vypadalo by to, jako kdyby do tebe naházel jednu dvacku za druhou, jako do nějakého juboxu. No tak já budu váš jubox. Ale radši na papírový, já nevím, kam byste mi ty dvacky chtěli házet. A kudy? Takže radši papírovky. OK? Co byste chtěli, abych vám zahrál? Už to bylo moc? Já si to nechám radši na středeční ruletu dvojsmyslu. Co byste chtěli zahrát? Co je ta vaše srdcovka na přání? Kdybych fakt jako reálně byl jukebox, aby byste mohli přijít a teď jste si mohli vybrat tu jednu píseň, takovou tu odchodovku a pak byste šli domů, co by to bylo? 777-937-777, napište mi nebo pošlete hlasovku. My si dáme tady Ordinary od Alexe Warrena a pak bude srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
11: Když mobily?
10: Tak Mironet, klikni dvakrát.
12: Já jsem nevinný.
13: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
9: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
14: Bacha, Benka.
9: Z vězeňského prostředí.
15: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
9: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
16: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Zlato, co máš dneska v plánu?
12: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Hit Rádio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Warren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. Posloucháte Hit Radio, které je vždycky ve 12 hodin naprosto neobyčejný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to především i díky vám a vašemu výběru v rámci srdcovky na přání. Já, je mi jasný, že teď sedíte u rádia, stojíte, nebo možná snad i ležíte. To bych vám tak přál po obědě na chviličku, kdybyste si mohli lehnout v klidu u rádia a poslechnout si vaši oblíbenou srdcovku. Každopádně jste teď u rádia a předpokládáte, že možná uslyšíte tu vaši píseň. A nebo si možná říkáte, hele, na mě se určitě nedostane, já to zkouším pořád. Tak takhle to je. Já se snažím, vždycky se snažím fakt jako vybírat. A dneska tak vybírám Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše, ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměrně neříkám jakou píseň, protože přesně o tom ty srdcovky jsou. Je to nostalgie a je to vzpomínka na naše mladistvé roky, mladické nerozvážnosti, dětství, pubertu a na takový ty jako bezstarostný doby a ne, kdy jsme byli prostě zavřený od nevidím do nevidím v práci, jo. Většinou je to vzpomínka na dobu, kdy jsme si říkali, těším se na to, až jednou budu dospělý a budu si dělat, co chci. No tak teď vidíme, že ta realita je úplně jinde a tak se rádi vracíme tedy nostalgicky do toho minulého a teď vlastně i tisíciletí. Půjdeme na začátek milénia, do roku 2003 a je to píseň, kterou tenkrát věřím, že jste měli ve svém mobilním telefonu taky. Tomáš už ví, o co se jedná, je to vlastně jako strašný úlet, je to úplný nesmysl, není to tak velký hit, ale jestliže jako něco je definicí nostalgie, tak je to 100% tohle. Mě za to vyhodí. Crazy Frog na Hit Rádiu a vzpomínka na policajt

Velká X Foley. Je to vlastně hrozná blbost, ale je to nostalgie s velkým N. Dnešní děti, tak ty mají, já nevím, Skibidi Toilets a podobné věci, a my měli prostě Crazy Froga. To byla tedy srdcovka na přání, teď Rehab.

0: Damiano David na Hit Rádiu, a to přesně ve 3:15. Posloucháte Hit Rádio, dnešní srdcovky, tak ty jsou za námi. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Ještě jsem tady našel jednu krásnou zprávu. Ahoj Jiříku, měla bych velikánskou prosbu dneska na srdcovky. Včera se nám narodil náš první vnouček, jmenuje se Teodor, maminka i vnouček jsou v pořádku a zdraví zároveň i právě pro mou mamku. Je to pravnouček, máme velikou radost a přejeme jenom to nej. Tak to je nádhera, to je krásný, tak srdcovku na přání už teď nestíhám, ale můžu to udělat, takže všechny ostatní hity, které budou až do 13. hodiny, tak ty budou pro vašeho vnoučka Teodora a také tedy jako pro vás. Užívejte si to. A vlastně, kterou já bych mohl dát za chvíli píseň. Co třeba Ego, Robert Burian, Žijeme len raz. Vždyť je to party, že jo? Vždyť je to party, musí se to oslavit, tak ať ten klupí, do čeho jde. Že život je prostě fakt jedna velká sranda, když se bere pozitivně. Tak ať se ho užije. Za celý tým Hit Rádia gratulujeme.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, se kterých běháme nás po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
2: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Ranní sprcha, která vás probere.
4: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
3: Jedině v koupelně, která má styl.
4: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
3: Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
6: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
9: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
10: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
9: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
10: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firma na zážitky.cz.
16: Las
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Je tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru čtvrtečního poledne na Hitrádiu zpěvačka Pink. Máme pro vás aktuální informace ze světa, z domova a také ze silnic. Jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 kolem Kroměříže ve směru na Brno dnes silničáři sečou trávu, posouvají se po pravé krajnici. Připomínám, že oprava mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem je hotová, už se jezdí bez omezení. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Senátní volby pokračují už zítra. Ve druhém kole se voliči vrátí k urnám, aby rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo tradičně provází nižší účast. Vysvětluje politolog Jan Kubáček.
12: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
11: Volební místnosti budou zítra otevřené od 14:00 do 22:00 a v sobotu mohou voliči přijít od 8:00 do 14:00 odpoledne. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy a peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už na střední škole. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce a recesi. Fejetony psal pro časopisy a vydával je také knižně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kroměříž už má koalici. Smlouvu podepsalo 5 uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo s KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislými, občanskými demokraty a kroměřížskými osobnostmi, OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Jako starosta by měl pokračovat Tomáš Opatrný z ANO. Koalice se chce zaměřit na investice nebo dopravu.
13: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Na východě Moravy je většinou oblačno, výjimečně může být i polojasno, teploty 12 až 15. Noční minima budou zhruba u pětky, v údolích se můžou opět objevit přízemní mrazíky.
10: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Naše odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, no a dneska tak se přepisovala v Česku historie, protože od dnešního dne už nemáme nejvyšší stavbu v Česku, kterou jsme tady měli dlouhých 50 let. Víte, co to bylo za stavbu? A víte, kolik měřila? 355 metrů. A nebyla jedna, byly dvě. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zatím můžete tipovat, co to asi tak bylo za stavku. Do té doby tak si dáme hity jako Eva Farna a Mirai, Robin Schulz a James Blunt, anebo právě teď Taylor Swift. Tak, duet nepotřebuje, to se vystačí sama. Tak hezký odpoledne.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, ve 13 hodin a 14 minut posloucháte Hit Radio. Jestli rádi hrajete pub quiz nebo doma máte různé společenské hry, vědomostní hry, tak teď dobře poslouchejte, protože mám pro vás info, který se vám určitě hodí do pub quizu. Nejvyšší stavba v Česku už není v Liblicích. Po cirka 50 letech je dneska zbourali, museli je odstřelit, byly to dva vysílače, pro které se po ukončení vysílání už nenašlo využití. Byly tedy odstřeleny, mimochodem 355 metrů byla vysoká ta konstrukce. Dneska dopoledne po 11. hodině, tak definitivně oba dva vysílače tedy šly k zemi. A teď zůstává otázkou, jaká tedy je teď momentálně nejvyšší stavba v Česku a kolik měří? Víte to? Zkuste si tipnout na 777-937-777. Zkusíme na to dneska přijít. Do té doby tak si dáme další hity na Hit Radio. Za chviličku Neil Diamond.

0: Diamond a Two Friends na Hit Radio. Je čtvrtek odpoledne, tak proč bychom si tady taky nemohli zahrát takový jako malej pub quiz, malou vědomostní hru. Dneska tak jsme přišli o nejvyšší stavbu v Česku po zhruba 50 letech, a to konkrétně tedy o vysílače, které měřily 355 metrů. A tak jsem se ptal, jaká je teď momentálně podle vás nejvyšší stavba v Česku. Tak chodí mi tu zprávy na WhatsApp Hit Radia. Je tady třeba tip na komín Chvaletice elektrárny, který měří 308 metrů. Tak to není správná odpověď. Co třeba tady Martina? Myslím, že je to podobný vysílač někde u Plzně, který má asi 345 metrů. Další ahojky, je to Krašov na Plzeňsku, 347,5 metrů. Zdraví Lucka. No, co hlasovky?
1: Já si myslím, že je to bezvěrovský vysílač. Nebo krašovský vysílač vlastně nedaleko Bezvěrova. Mm-hmm. Protože ten má nějakých 347,7 metrů.
0: Nějakých 347,7. Tak ano, je to samozřejmě správná odpověď. Je to tak, nejvyšší stavba teď od dnešního pravého poledne je vysílač Krašov 347,5. Někdo uvádí celých 7 metrů. Takže je to zase vysílač. Mimochodem, jenom pro srovnání, tak v Brně je nejvyšší budova postavená a tam měří 111 metrů. To je ještě třikrát méně. Tak teď už to víme. Pokud půjdete o víkendu hrát pub quiz, držím palce. My jsme vás tady připravili na Hit Radio. Za chviličku Škvor, Síla starých vín. Mimochodem, Škvor dneska vydává novou desku, tak si dáme ji tady u nás na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
16: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Hernaudětka.cz.
17: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
21: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás živý Zlín.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Škvor na Hit Rádiu. Proč ne? Dneska tahle parta vydala novou disku po 3 letech. Je to jejich 12. studiové album a dostali i hezký nápad se sběratelskou edicí vinylu. Udělali limitku, kde je mimo jiné, tedy barevný vinyl, fotka s podpisem i plakát. Za mě super. Skvělý, že se kapely obecně vrací k vinylovým deskám. Má to kouzlo, když si na tu hudbu můžete tak trošku šáhnout, jo? A mě třeba osobně ten zvuk z gramofonu baví víc. Tak pokud nemáte žádný plány k Ježíškovi, ještě nemáte žádný nápad, o co byste si napsali k Ježíškovi, tak za mě jako gramofon, nemusí to být za nějakou plně nesmyslnou raketu, ale klasický gramofon je podle mě jako super, super nápad. Tento víkend na Hit Rádiu, vlastně od zítřka od 15 hodin až do neděle do 18 hodin, vám budeme hrát víceméně hity z gramofonů. Čeká vás retro víkend na Hit Rádiu. Se nemůžeme dočkat a věřím, že nebude chybět ani Ronan Keating.

věc, možná jste o ní už taky slyšeli, značka chipsů Pringles spustila bizarní kampaň, která kombinuje doživotní rentu a pohřební služby. Jo. V rychlosti, prostě vyhlásili soutěž o zásobu chipsů na 200 let. Na 200 let, to znamená pro několik vašich generací. Jo. Ale má to jeden háček, ze kterého vlastně mrazí. Musíte souhlasit s tím, že když vyhrajete,

0: Reklamní kampaň je to skvělý, ale co je na tom úplně jako nejděsivějšího je ten počet zájemců, jako obrovský počet zájemců. A člověk vlastně jako ten, který to jednou vyhraje, tak pokaždý vlastně, když si bude dávat tady ty bramburky z ty ikonické plechovky, tak vlastně si může jako uvědomit, že celý život už bude jíst chipsy rovnou ze svojí urničky. V takovýhle světě my tady žijeme. Co si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme za chvilku další hity. Do 14. hodiny stihneme například Lady Gaga.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi nikdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
16: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: LS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
2: Jednou, jo?
3: Já to připomenu, jo?
1: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
3: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
3: Patek, ale jedna ze
4: zaměstnankyň.
3: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no.
4: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Blíž si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Mezi 13. a 14. hodinou patřil Rihanně, hned ten první, pak bude mít Rimon. Supergirl na Hit Radio. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější zprávy. Lucie už je připravena, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na průtahu Rožnovem pod Radhoštěm dneska silničáři opravují povrch cesty, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem a na semaforu je dál jezdíme taky ve Zlíně na Mladcové. Větší zdržení to tam ale nespůsobuje. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy zájem. V pořadu Sorry, jako to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, více než 3/4 tvoří sebevraždy. Počet těchto nehod ale klesá, to potvrzují statistiky správy železnic. Doplní je mluvčí Nela Frýbová.
3: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
2: I proto můžeme na nádražích najít přibývající cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Dnes je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přináší 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Detaily najdeme na webu akce. Teď se podíváme k nám.
4: Policie ve Zlínském kraji pátrá po nebezpečném muži. Je podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku, ke kterému došlo v noci na dnešek. Jeho fotku máme na Facebooku i Instagramu Hit Rádia Zlín. Pokud ho uvidíte, nekontaktujte ho a zavolejte neprodleně 158. Může jezdit šedou Fabii s SPZ-kou 2Z4 a 48.
5: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
4: Na východě Moravy je vesměs oblačno, místy se ale ukazuje i slunce. K večeru by se mělo vyjasňovat víc. Dnešní maxima podobně jako v minulých dnech 12 až 15 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že u toho posloucháte Hit Radio. Máte pocit, že vás nikdo neslyší? Máte pocit, že nikoho nezajímá váš názor, nebo že se musíte prát o své slovo? Tak to posloucháte správné rádio, protože vždycky takhle ve 2 hodiny odpoledne máte prostor se vyjádřit i vy. A dneska je čtvrtek, takže nás dneska čeká nepopulární názor. Tak jsem sám zvědav, co mi k tomu řeknete? Dáme jeden hit, pak řeknu nepopulární názor a pak úplně bez obalu se k tomu vy můžete vyjádřit. Vemte telefon, připravte si telefon číslo 777 937 777. Teď Rimon.

0: Rímon na Hit Rádiu ve 14 hodin a 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Každý čtvrtek tady spolu probíráme nepopulární názory, které prostě já se nebojím říct nahlas, když je takhle někde jako zaslechnu, a na vás je, abyste se k tomu vyjádřili, jestli to taky tak vnímáte, anebo máte pocit, že to je prostě jako blbost. A pro dnešní den.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Nemusím se v práci pořád přetvařovat a na každého se usmívat. Když mi prostě není do zpěvu, jak se říká, tak mi není do zpěvu. A platí to i pro děti. Co si o tom myslíte? Je dnešní doba taková, že prostě pracujete a na každýho kolegu se prostě musíte usmívat, že se možná cítíte blbě, když prostě máte blbý názor, teda názor, blbou náladu a všichni za váma chodí a prostě ptají se, a co tady to, a co ty, a co se děje, tak se pojď vypovídat a tak. Ale ono se vlastně nic neděje, prostě jenom jste vstali levou nohou a prostě máte právo na to mít taky někdy jako špatnou náladu a říct, nechte mě všichni na pokoji, nechte mě bejt, za chvilku to bude dobrý. Co si o to myslíte? Je to tak? 777-937-777 a zároveň mi klidně k tomu napište, jestli to taky takhle máte a jestli třeba i teď máte jako špatnou náladu. A nebo jak si ji třeba zlepšit. No, pojďme na to. 777-937-777. Pojďme se bavit.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: nepopulární názor.
1: Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas?
2: Mám právo mít na podzim špatnou náladu, tak to je nepopulární názor, který dneska říkám nahlas, a co vy si o tom myslíte? Mirka píše, ahoj, souhlasím, a štve mě to, že to tak nejde, v práci se musím na všechny stále usmívat, pracuji jako pokladní a když mám špatnou náladu, tak to nesmím dát znát. Ale je to přeci normální, na mě se tam taky všichni neusmívají. Další zpráva, ta mě jako trošku nezarazila, ale hele, posuňte sami, jo. Ahoj, tak já to mám obráceně. Jsem smíšek a pořád dobře naladěná. V práci tím naopak asi všechny štvu. A když se někdo mračí nebo je nepříjemný, protože má špatnou náladu, tak ať si to nevybíjí na mě. Pak mi kazí den. Může si mít špatnou náladu doma, ale ať to netáhá do práce. V práci mu neublíží, když bude kolegiální a bude se tvářit normálně. No, to máme tady tu druhou stranu. Co dál? Ahoj, jelikož jsem barmanka, je mít nějakou náladu dost těžké, ale protože k nám chodí fajn lidi a znají mě, tak vědí, že když se usmívám, ale nemluvím, je něco špatně a nechávají mě být. Nevyptávají se. Zdraví si z Hradce Králové. Krásný. Jiříko, já si myslím, že každý má nárok na to mít opravdu jako blbej den a blbou náladu, ale když ji jednou za čas mám, tak se snažím, aby to neschytali mý blízcí doma a také klienti v práci. No jasně. Co třeba taxi služba? Někdy jsem tady viděl, tak tady zpráva. Čau, jelikož jezdím taxikem, tak špatná nálada musí jít v autě stranou. Cestující by se strašně divili, co se mnou je, tak to raději nedávám na sobě znát. Tonda. No, to je taky přesně ono, jo. A přitom člověk ale na to taky má právo, ne? Vždyť za tím volantem, pro boha živýho, co každý den za tím volantem musíte jako taky snášet, protože ne každý jako jezdí tak dobře, jako jezdíte vy. No tak jo, tak co si myslíte dál? Je to tak? Máme na to právo? A měli by to ostatní respektovat? 777-937-777.
0: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Dnešní nářez na čtvrteční odpoledne Linkin Park.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále nepopulárního názoru pro dnešní den, a to, že na podzim prostě mám právo na to mít špatnou náladu a lidi mě mají nechat bejt. Tak podle vás to tak opravdu je? Tady koukám na zprávy, ahoj, mám naprosté právo mít na podzim špatnou náladu i v práci, nemusím být každý den usměvavá, plná energie a ochotná všechno zvládat s přehledem, jsme přece jenom lidinné stroje. Když mám špatnou náladu, neznamená to, že jsem špatná kolegyně, nebudu přece předstírat veselost, když se tak necítím. Pak jsou tady i zkušenosti ze života. Ahoj, no, myslím si, že na to každý má právo, ale lidi to nechápou. Před dvěma měsíci jsem měla blbou náladu, nic se nestalo, jen jsem stala prdkou napřed, jak říkávala moje babi, to si zapamatuju, to je dobrý, ale kolegyně v práci se s odpovědí, nic se neděje, nic mi není, nechtěli smířit a pořád do mě rili, až jsem jim dost rázně řekla, ať mě nechají být. No, co ti budu vyprávět, urazili se a dodnes jsem ta, co dokáže ostatním zkazit náladu, jen pouhým slovem nic. Pa! Děkuji za zprávu. Co druhá strana? Ahoj, od přírody jsem vysmátý pošok, baví mě štvát lidi dobrou náladou a úsměvem, jsem léčený cholerik, umím se ovládat, mám velkou míru trpělivosti, když mě pak ale někdo naštve, tak jsem jak uragán a všichni čučí, že jsem slyšet v práci přestřihali. Taky hezký. Já si myslím, že negativisté budou negativní jakékoliv roční období, občas by bylo dobré neřešit kraviny a užívat každého dne dobrou náladu, přeje optimistka Verča. Verču, děkujeme. Tak to pojďme shrnout, jo? Asi takhle. Máme právo na to mít špatnou náladu a ostatní by to měli respektovat, ale zase, když mám den blbec, neměl bych to dávat přece jako, jak se říká, sežrat všem ostatním kolem, ne? No a ještě jedna věc, za mě teda, občas přijdou domů se špatnou náladou i naše děti, ze školy, ze školky, tak jako rodiče nezapomínejme na to, že to je normální a nechme jim klid a prostor na to, aby se s tím taky srovnali sami.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: rádiu. Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Franto, co pak všechno se dá sušit?
16: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
15: A tvůj bůček?
16: Ten už nestihneš.
15: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio s hitem Houdini, ano. Tak to byl kouzelník, který uměl výborně zmizet. Trošku se nám to hodí, když je dneska toho 15. Taky zažíváme jedno obrovské kouzlo na našem účtu, protože ráno přišla výplata a je odpoledne a už tam není. Taky zmizela. Jo, jsou věci, na které se člověk v tomhle světě opravdu spolehnout může. Pravidelně. Tak někdy to chce udělat si screenshot a jenom se podívat, když tam ty peníze jsou, dělat screenshot obrazovky a pak se kouknout třeba za týden a říct si, ty jo, tak takové by to bylo. No, nevadí. Na co se dál můžete spolehnout, tak to je, že od zítřka až do neděle vás na Hit Radio čeká náš retro víkend. A další věc, která 100% platí, je, že v 15 hodin na Hit Radio od pondělí do pátku vždycky začíná spousta zábavy s naší odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dnes 15. října od 15 hodin startuje odpolední show a zároveň 15. října byl Jan Hus zvolen děkanem artistické fakulty. Náhoda? Nemyslím si.
3: Přátelé, ale máme i zajímavější informace než tuhle, nebojte.

0: To je hlas. Takovýhle chraplák mít. No, hned by byl svět veselější. 3:45, posloucháte Hit Radio. Já jsem Jirka Belnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show. Až přijdete domů, tak se jenom koukněte, vyjděte třeba na balkon, podívejte se na fasádu vašeho domu, paneláku, jestli tam náhodou nemáte berušky, není to nic romantického, stovky a tisíce asijských berušek teď pokryly fasády, lezou do bytů, jak jenom můžou, doslova do písmene berušky tady útočí, tyhle potvůrky teď hledají, kde přezimovat a dorazili právě k nám do Česka. Pokud se ptáte, co s nimi, tak mám tady dvě řešení, to první je, že nazbíráte do krabičky, dáte do ledničky a na jaře potom živé vypustíte. A to druhý je plácačka. Volba je na vás, ale nezapomeňte, že karma je zdarma. Tak se smějte, zítra ve 12 na vás těším tady na Hit Rádiu. A zítra ve 12 opět nebudou chybět srdcovky. Užívejte den.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
13: Mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
14: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: LS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně přes Horní Bečvu, protože tady se nám dneska maká na vozovce, tak se to tam opravuje, takže se tam pohybuje docela dost chlapů. Tak opatrně, 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Den otevřených dveří ve sklárně Květná, sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
4: tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotučné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90.
3: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Soud dostal návrh na přezkum voleb ve Zlíně. Stěžovatel se domáhá změny výsledků. Volební proces podle něho neproběhl podle zákonných pravidel a míní, že vítězem voleb ve Zlíně mělo být hnutí STAN a nikoli ANO. Soud by měl rozhodnout do 20 dnů. Pozor na klíšťata, ani teď na podzim totiž nepřestávají být aktivní, jak potvrdila čísla z předchozích let. Třeba loni se od září do listopadu nakazilo klíšťovou encefalitidou přes 160 lidí, což bylo zhruba třikrát víc než během jarních měsíců. Podobně to bylo i s boreliozou. Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů, jde podle něj o nesmysl. Evropská komise nicméně v dopise pro Transparency International naopak napsala, že český premiér stále ve střetu je a přijatá opatření nejsou dostatečná. Fotbalisté Sparty a Plzně dnes se hrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillestrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Výkop bude o 6:45. Viktorka pak nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši od 21 hodin. Ve stejný čas Jablonec rozehraje první kolo konferenční ligy proti Freiburgu.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
0: Naštěstí tu máme rosničku.
7: Dneska zataženo, zítra zase slunce.
0: To je dneska moc hezké.
7: Že jo?
2: Možná nejsme největší kraj.

0: Nazdar bazár.
1: Hele, já doufám, že mě to dneska tady jako nakopne. Já jsem dneska taková nějaká...
0: Já si myslím, že bychom si takhle na start odpolední show na Hit Radio Zín měli zaspívat.
1: Cože?
2: Okay. Jo, ulice je jako...
1: Já tě nenávidím!
2: Při plamenech.
1: Takže včera ti to nestačilo.
0: Šárka včera

0: Uzír za námi, a je tady Uzír, tady odpolední show. No a teď se nabízí, prosím vás, taková pěkná zpráva, co ke mně doputovala, že korfbalové mistrovství Evropy míří sem k nám do regionu, že zápasy z něj budou v Otrokovicích i ve Zlíně. Otázka samozřejmě se nabízí, co je to korfbal.
1: Asi tak, já jsem to viděla, tady tu zprávu, ale víš, taky jo? Jsem jako nevěděla, nedívala jsem se, přiznám.
0: Já jsem se díval, ono toho, za prvé, tam hrajou muži, ženy dohromady, a za druhé, to je něco jako basket, ale hraje se to trochu jiný, hrozně blbě se to popisuje. Je to něco jako
1: basket. Je to
0: teda
1: vnitřní sport, tím začnem, dobře, ano, hraje se to v hale, jako podle těch fotek, dobře.
0: Jo, takhle, a že to hraješ u sebe v hlavě, jo, jo, ano, ano, je to takový to sport, přesně tak, v hale. No a teďka otázka, ale spíš ne, co je to korfbal, ale jaké další velmi zvláštní, nebo nepopulární sporty znáte?
1: Já už teďka vím, který tam bude.
0: Já asi taky, začíná na H.
1: Ano.

0: Vaničkovi by ptali, jak vnímáte sporty, které jsou nepopulární, ale především jaké další znáte.
1: To nemůžeš takhle říct, že jsou nepopulární, jenomže jsou trochu neznámé.
0: No to je to samé. Jakmile to není populární.
1: Ne, jakmile řekne, že je něco nepopulární, tak to má takový jako pejorativní nádech trošku. Víš, jakože je to blbý sport prostě. Zkusme to nemůžeš takhle říct.
0: Hobby horsing je jako populární?
1: Je, bohužel.
0: Dobře, tak jo, tak se omlouvám, že jsem to teda pojmenoval špatně. 601-13-05 náš WhatsApp. Adam z Březové píše, mně přijde hrozně bizarní hobby horsing.
1: No, nemuseli jsme tak daleko chodit, ano, už je to tady a tak to jsme čekali.
0: Ještě dopsal, tomu jsem zatím nepřišel na chuť, ale já to chápu, to asi nejsi sám. Iris z Luhačovic, nikdy mi nedávalo smysl to polo na koník, nebo co to je. Jak jezdí na koník a mají nějaké tyče a dávají nějak góly nebo co?
1: Jo, jo, vím, co myslí. No.
0: Přesně, a já nevím, jak se to jmenuje. Myslím, že to je polo.
1: Já jenom vím, že to má nějaká strašně slavná značka ve znaku. Jako.
0: No, no, ale no, vůbec nevím, co to je vlastně.
1: Moc nevím, no.
0: A tady až ještě píše, existuje i fanfrpál, ale věřte mi, nechcete to vidět.
1: Hej, ale to já jsem viděla a je to skvělý, víš, kde mají zlatonku? Strčenou v kalhotách.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man.
6: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
5: Když stavebnice, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
16: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
3: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: No a my bychom se správně teďka měli bát. To v první řadě, protože my vás vezmeme s deluxe stupenkami, jsou dvě pro každého z vás tady v soutěži Levou proti Zlínu na kabinet plný hrůzy, co bude 30. 31. října v Bouslavicích ve staré opuštěné škole.
2: Ale já si myslím, že Kamila už se bojí, protože ty hrůzy, co si vymyslel za otázky, to zase bude peklíčko.
1: Kamča na drátě, Kami, dobré odpo.
3: Ahojte, zdravím.
2: Tak co, fakt se obojíš, že? Že to zase bude, to budou takové blbiny. Ach jo.
1: Neboj
2: ne,
1: se.
2: Ne, nebudou, neboj.
1: Šárka ti když tak poradí a pravděpodobně to bude potřeba. Tak Kami, jsi připravena?
3: No nevím, zkusím to.
1: Správná odpověď. Otázka první a velmi jednoduchá. Kolik stojí deluxe vstupenka, kterou tady rozdáváme? Jedna. Za A 100 korun, za B 400 korun, anebo za C 999?
3: B.
2: Výborně, úplně s přehledem.
1: Kdo z následujících postav by si nejradši dal mozeček? Za A zombie, za B Zdeněk Polorajch, anebo za C já bych ho potřeboval.
3: Tak nabízí se, že všechny varianty.
2: Jasně, Cčko, tak jako nejvíc. Dobře, no. Mně se líbilo to Cčko, Pajola, nejvíc, teda rozhodně.
1: To mě pobavilo. A poslední, co obsahuje tahle deluxe stupenka? Ty ale, pokud tím projdeš, dostaneš dvě. Za A, romantickou večeři pro dvě osoby. Za B, vstup na strašidelný kabinet plus snack a pití. A nebo za C, jenom snack a pití.
2: Za B.
1: Krásnačka, úplně s krása. Tak dívej, ani to nebolelo,
2: já si dokážu představit tu romantickou večeři tady v tom kabinetu plném hrůzy, jako rozumíš, tam všichni piští kolem tebe a tam ta romantiárna.
1: Ty si tam našičký zombík ti přinese jídlo.
2: Přesně, vínečko ti nalije.
1: Tak třeba příští rok to tam přidají, ty si každopádně užiješ ten základní zážitek, ten opravdu hororový, tak si to užij a prostě někoho vezmeš sebou.
3: Já si myslím, že vezmu dceru. Že asi by mi to jen tak neprošlo, kdybych ji nevzala. Ona se nebojí na rozdíl ode mě.
1: Já se musím zeptat, kolik je dceři?
3: Je 10, ale je velmi odvážná.
2: No tak to nám potom dají, prosím tě, vědět. Já jsem taky chtěla vzít 10letou dceru a všichni mě z toho úplně odrazujou, že jako ne.
3: No,
2: tak pak tak si dáme
3: ona
2: vědět, jestli...
3: Ona skákala padákem nedávno.
2: Co?
3: Tak,
2: 10 letech?
3: Jo.
2: Co, ty si to za matku?
1: Jakože v 10 letech toho zvládla víc jak já. Pěkný, pěkný.
2: No, to, a to každý, Pavle.
1: Tak jo.
3: Tak jo.
2: Děkujeme, měj se, čau.
3: Ahoj. Mějte se na
0: spolu. Pomůžte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Tak abychom se potěšili, tady na Hitradiu z odpolední show, tak si můžeme něco říct o DSZO. To je většinou vždycky témata spojená s tím, co nás jako nějak těší, že se třeba upgrade nebo zlepšuje.
1: No a třeba když se zdražuje jízdné?
0: Tak to jsou detaily.
1: Jasně, to Pavla netrápí, ten jezdí jenom jednou za rok jako.
0: A za 18 korun kvůli aplikaci, že jo. Nicméně, prosím vás, nové elektrobusy DSZO jsou tady s námi oficiálně měsíc provozu. Za ten první měsíc najezdili 5000 kilometrů každý z nich.
1: Tolik moc, jo.
0: No, mně přijde vlastně neuvěřitelné číslo.
1: Když jezdí jenom po Zlíně.
0: No, přesně. Mně přišlo jako famózní, že jeden z nich najel 5000 kilometrů za jeden měsíc. Jasně, řidiči se střídají, je to furt.
1: Stříhali se taky asi mezi tím, řidiči mezi tím měsícem, jo.
0: Musím se nedívat, jaké mají vlasy, teda.
2: Ranní sprcha, která vás probere.
3: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
2: Jedině v koupelně, která má styl.
3: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
2: Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
4: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
2: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
4: Nebo darujte radost. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.

0: Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Šéfe, došel matroš.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: jedno z největších téma města Zlína, ale potažmo vlastně i Zlínského kraje. Tady za poslední dny jsou ještě stále teda volby.
1: No jasně, že jo. Kroměříž už mají taky hotovo, ve Zlíně ještě zdaleka hotovo nemáme.
0: No,
1: budeme to probírat za chvilku ve zprávách. No, prosím tě, tak je to napínavý, ale řeknu vám, přátelé, rovnou, nestalo se tam od včerejška nic tak zásadního, co by vám mělo nějak jako... Takže počkáme.
0: Já furt čekám, jestli Jiří Korec bude primátor nebo ne.
1: No, aktuálně to vypadá, že ne.
0: Cože? Tak to je úplně plot twist. Jako Hry o trůn je slabota.
1: Jo, přesně ty jo.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jdu potěšit. V tuto chvíli bychom měli jezdit relativně bez problému a téměř si bez kolon. Já dokonce vidím, že i na třídě Tomáše Bati to zase jako nepostává nějak jako víc než kdy jindy. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Povolební jednání ve Zlíně pokračují. O možné koalici vzájemně jednají STAN, Zlín 21 a trojblok ODS, Lidovců a Pirátů. Ve hře je vznik malé i velké koalice. Vypadá to tak, že vítěz voleb hnutí ANO, současného primátora Jiřího Korce, tak skutečně zůstane mimo hru. Rozuzlení podle jednotlivých stran přinesou další jednání v dalších dnech. Policisté ve Zlínském kraji stále pátrají po nebezpečném muži. Je podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku, ke kterému došlo v noci na dnešek. Jeho fotku máme na Facebooku i Instagramu Hit Rádia Zlín. Pokud ho uvidíte, nekontaktujte ho a zavolejte neprodleně na 158. Může jezdit šedou Fabii s SPZ-kou 20-4 a 4-8. Seznam.cz chce svou službu mapy propojit s umělou inteligencí. Měla by nám pak umožnit lépe plánovat cestu třeba se zahrnutím dalších služeb, které bychom během jízdy mohli využít. Seznam už svou vlastní AI zavádí i do dalších služeb. Třeba na webu S-Reality nám umělá inteligence při hledání bydlení umí ukázat občanskou vybavenost v okolí. Tenisté si nejspíš vydělají víc. Mužská asociace ATP jim chce od roku 2028 zvýšit odměny v přepočtu na víc než 7 miliard korun ročně. Má se ale taky změnit systém světového žebříčku. Hráči by měli dostávat víc bodů za nejvýznamnější turnaje, aby nemuseli ztrátu dohánět na dalších akcích. Na východě Moravy nás dál provází většinou oblačno až zataženo a zůstane to tak i po většinu noci. K ránu se začne vyjasňovat a teplota klesne zhruba na 4 stupně. Zítra nás čeká po většinu dne slunce a maxima 14 až 17.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
11: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
12: Ajde Frankovič!
0: Víte?
13: Je pro Bůh?
0: Frankovič, neboli Franckovice. Prosím vás, my vás tam všechny zdravíme.
13: Jaké Franckovice, to tady není nic takového.
0: Vy jste kdysi byli vesnice, je to bývalá obec a dneska jste spojeni s Radskovou. Aby se na vás nezapomnělo, tak ajne Frankovič.
13: Tak to jsem teda fakt netušila, hezky pěkně. No. Dobře ty.
0: Franckovice.
13: Pavle, máš mé uznání dneska.
0: O, o, o, o, o, o.

0: takhle po 16. hodině, odpolední show na Hitrádiu Zlín, se dostaneme někam, kde je mi velmi příjemně. A někde, kde já se cítím vždycky jako doma.
1: Je to tady ten žlábek mezi dámskými prsy, nebo ne?
0: To je věc druhá. To si nechám po 22. na vysílání teď, ale prosím vás, každý z nás má nějaký zlozvyk,
1: ano,
0: který je bizarní. A třeba ho ani neříkáte.
1: No jasně, že to nesmíš veřejně říkat takové věci.
0: Protože si myslíte, že jste blázni. Já jsem se teďka dočetl, že každý člověk na planetě má něco takového. Že o čem vy si říkáte, je to divný.
1: Jo.
0: A děláte to.
1: Jo, já přesně vím. Jo.
0: Co máš?
1: Neřeknu.
0: Počkej, to musíš.
1: No to neřeknu.
0: Musíš jako...
1: Počkej, a ty chceš jako teď vyzvat lidi, aby ti to řekli.
0: Ano.
1: Nikdo ti to neřekne, Pavle.
0: Jako exemplární příklad musíš.
1: Ne.
0: Tak já řeknu svůj. Ne, to si nechám taky podvádět.
1: No, vidíš. Ano, takže my vám je neřekneme, přátelé, ale vy nám je napište.
0: 601 13 13 05 náš WhatsApp. A když se přiznáte vy, tak se přiznám i já.
1: Když tak víte, co řekněte, takovýto kamarád má takový zlozvyk.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.

0: tady na Hit Radio Zim odpolední show se jdou odkrývat velké pravdy některých z vás.
1: No počkej, pravdy jako. Podle mě stejně lidi nevytáhne na sebe takový ten největší, nejhroznější zlozvyk jako.
0: No tak ty nejhorší. Přiznali
1: jenom takový jemnější.
0: Tak prosím vás, řešíme ty bizarní věci, že každý člověk na planetě Zemi má v hlavě něco, že něco, co dělá pravidelně, je to nějaký zlozvyk a říká si v hlavě, je to divný, nebudu to říkat nahlas.
1: Jo.
0: No, ale přeci jen je to asi možná normální. Radka z Hulína píše, já si vždycky musím poklepat na čelo, než začnu jíst jakékoliv jídlo. Přijde mi to přirozené a vůbec nevím, kde se to vzalo, ale bez tohohle mi jídlo nechutná.
1: Možná to máš chuťové buňky rady tady tak v čele, víš, že to musíš nastartovat.
0: Aktivuje. Když
1: začneš přesně. Jdeme na to, přátelé, pojďme.
0: Já si ťukám a mám hlad normálně.
1: No vidíš, sakra.
0: Tak Gabča ze Zlína, než si zapnu film, tak musím zkontrolovat kuchyň. Přijde mi to jako blbost, ale nikdy je to otravné, že to musím dělat a prostě to tak cítím, že musím.
1: Ježiši Kriste. Hmm. A tak to fakt píšou divný věci, teda přátelé, děkuju, to jste.
0: Já ještě jako, abych se teda přiznal, jsem řekl, že se přiznám, když se přiznáte vy. Já mám jako jednu věc, asi každý večer zapnu PlayStation a jdu hrát jako nějakou hru, jo.
1: A no to je jako velký bizárek.
0: A já mám třeba dvě, tři hry jako rozehrané. A já mám v hlavě reálně jako časovač, jako dokdy to budu hrát. Jestli třeba řeknu, že zapnu v 9, já si říkám, OK, 22.00 to vypnu a půjdu na druhou hru. A 23.30 si zapnu ještě třetí hru. Že jako mám vždycky harmonogram, přijde mi to hrozně divný, ale musím to tak dělat. Tak to je moje. Takový divný, že?
1: Zajímavý, že do práce chodíš pozdě, jo? Já tohle si naplánuješ, jako jo, promiň, ale...
0: Hry jsou důležitější. No ale Filip, prosím vás, poslední, a to je mně přijde jako, že to už je za hranou, to už jsme se dostali
1: zabil,
0: někam,
1: jo? No.
0: Kam nechceme, jo. Filip, jejda. Jím pizzu za ananasem, ale před světem to skrývám, chápu. Chápu, jinak bys neměl přátelé, to je normální.
1: Ale život. Je fajn, že se podepsal, to se divím teda.
0: Ne, to já jsem si vymyslel.
2: $10 000 za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi nikdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o $10 000. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN. Podzim má svoje barvy.
3: 90. zase svoje hity.
4: A my z toho uděláme

0: začínáme už v pátek odpoledne.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás!
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju!
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
7: vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mévelix. Buďte in.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firma na zážitky
15: CZ.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Paka, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
20: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
23: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřekl.
26: Jednou, jo?
25: Já to připomenu, jo? Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
26: Kdo? Jasmin?
25: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
26: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
15: Zaměstnankyň?
26: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no?
15: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
24: Blíž si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: si ještě večer budete pamatovat, si řekneme, proč jsem Bůh.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Konečně.
2: Je to tady.
0: Jsem nejlepší.
2: Přesně tak. Přátelé, je tu věc, ve které Pavel převyšuje nás všechny.
0: No.
2: Zdaleka nedosahují tvých kvalit, Pavle, jo?
0: No.
2: Tak, většina lidí na světě, já nebo tamhle posluchači, stráví za život na záchodě. V průměru 1-3 roky. A ty máš kolik? Dvojnásobek?
0: Já mám 3 roky, jenom za první 3 roky, jako.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Pavel Cacek, Šárka Holubcová, tady s vámi v odpolední show na Hit Radio Zlín. A my se budeme radovat, konečně si uděláme lepší den. Potěšíme se zprávou ze zimního stadionu, že naši berani vyhráli 2-0.
1: Já jsem fakt velko věřila, že to jako myslíš hezky, ale ty se zase jdeš jenom vlastně vysmát.
0: Ne?
1: Jo, bez tak, já to tam cítím, Pavle. Já... Takové to, víš co?
0: Já neřekl jsem zatím nic.
1: No zatím, právě, přesně, že zatím.
0: Nehodlám to kazit.
1: Ano, já se prostě snažím. Je to nádherný prostě. Zlín vyhrál, pojďme dál. Krása.
0: Doma udolali Sokolov 2-0.
1: Ano.
0: To je všechno.
1: Tak? Tak já... jsi takhle chtěl skončit? Žádné rýpání do mě nebude.
0: Já jsem to vymazal.
2: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto Vsetín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
0: Trenýr Karno.

0: www.lovce.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
5: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. xxl-kuchyně.cz.
10: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
11: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, s MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
20: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
19: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
22: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: vzácní šejkové, o vědění na planetě Zemi nejbohatší na světě. Děkujeme za to, že jste nám umožnili jezdit auty.
1: Přesně tak. O, teď nám zlevnili naftu tady u nás ve Zlínském kraji. Tak to jsou úplně.
0: Já bych chtěl někdy mít za kamaráda šejka, který všechno zaplatí. Já bych chtěl,
1: a nestačí ti Šarka?
0: Zaplatí všechno. Tak chápeš ten point.
1: Ale utrácet umí výborně.

0: A ne komplikace, tak jezdíme bez problému. Tak jestli náhodou to není pravda, dostali jste se do kolony, dejte vědět. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Nafta u nás v regionu zlevnila, cena sice za uplynulý týden klesla jen minimálně, pořád je to ale příjemnější zpráva než u benzínu, který naopak zdražil zhruba o 40 haléřů. Za litr naturalu teď platíme průměrně 45,80, za naftu 47,50. Cena obojího je u nás v regionu zhruba korunu pod cenovým stropem stanoveným vládou. Už zítra pokračují senátní volby. Ve druhém kole se vrátíme k urnám, abychom rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo ale tradičně provází nižší volební účast. Čím to je, nám vysvětlí politolog Jan Kubáček.
10: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do senátu vyráží vysloveně voliči. Disciplinovaní, je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
9: Volební místnosti budou zítra otevřené od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 2 odpoledne. Fotbalisté Sparty a Plzně dnes se hrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillestrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Výkop bude o 6:45. Viktorka pak nastoupí v Budapešti proti Ferencvárosi od 21 hodin. Ve stejný čas Jablonec rozehraje první kolo konferenční ligy proti Freiburgu. Během noci se bude na východě Moravy vyjasňovat a minima nad ránem spadnou zhruba na 4 stupně. Pátek pak bude slunečný, v sobotu nás čeká dopoledne slunce, odpoledne zataženo a v neděli naopak nejdřív zataženo a pak slunce.
1: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
7: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: A já doufám, že teďka tady po 17. hodině vidíte, že mám místo na oku takový ten okulár, to očko, co měl ten Hercule Poirot.
11: Jaký okulár?
0: Já nech se to jmenuje, no tak co měl?
11: Monokl se tomu říká. Jestli chceš monokl, Pavle, klidně ti to zařídím.
0: Tak takový jsem nemyslel.

0: Taky si vyhráváme, je tady na Hitradio Zivu plní show, teď se z nás stanou možná na chvilku detektivové,
1: protože... Jo, tak proto ten tvůj okulár, jo? Okulár. Já jsem nad tím přemýšlela, co to má být.
0: Zlínská policie teďka dopadla jednoho kapsáře, který tady kradl peněženky a menší hotovosti po celém kraji, kradl několik měsíců, nakradl věci, nebo věci, peníze a peněženky za víc jak 70 tisíc korun, takový veterán v tomhle směru, ale co mě překvapilo, že to není mladý kluk?
1: Jakože si... máš pocit, že kradou jenom mladí? Nebo no, co to, Pavle?
0: Diskriminuju starší, ty vole.
1: Dost očividně, jako. Ale mě... Proč by starší nemohli krást?
0: To já jsem chtěl říct, že když se řekne kapsář, tak mě prostě automaticky napadne takový ten 18-20 letý kluk prostě v kapuci.
1: Víš, čím to je? Já vím, čím to je. Ty máš totiž takový ten pocit, že starší lidi by měli mít tu kariéru už jako rozvinutější. Víš?
0: Že
1: už nebudeš jenom kapsář, prostě přesně.
0: Právě, no, někdo to nedotáhne takhle daleko.
1: No jo, no.
0: Tak já jenom jsem chtěl říct, že to byl 56 letý recidivista.
1: 56, jo.
0: No, dívej se, jak
1: kapsář.
0: Se...

0: nejstrašidelnější místa Zlínského
1: kraje. A celý tento měsíc hledáme nejstrašidelnější místa
2: Zlínského kraje. A ty ses do toho tak šel.
1: Já to mám
2: rád. Celý měsíc.
1: No je.
3: No jasně, tak protože je Halloween na konci
1: měsíce. Celý
3: měsíc.
1: Červený měsíc v krvi, chápeš, to je on.
3: Dobře.
1: No a prosím vás, ten celý měsíc zakončíme něčím fenomenálním.
3: Jakože počkej, jedna fenomenální věc je, že někdo z našich posluchačů dostane 10 000 korun. Přátelé, k tomu stačí najet na web hitradio.cz a tam si naklikat všechny ty nejstrašidelnější místa, která nám dáte jako tyhle tipy. A ta druhá věc?
1: A ta druhá, že budeme vysílat živě z Hradu Malenovice. Budeme tam 31.10. Je to sobota od 13 hodin.
3: Přátelé, ale to bude velmi zvláštní živé vysílání, protože tam na rozhovor přijdou
1: upíři,
3: třeba
1: vampíři, vlkodlaci,
3: bílá paní a takovéhle, no, tak to bude fajn.
1: Miluju nejvíc.
3: A ještě Kastelán teda přijde, ale ten je asi normální, doufám. Uvidíme.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, jdeš pážíma s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
12: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Co se nejlíp hodí ke

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroen.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: velkou změnu a velkou účast jsme opět rozdávali další dva lupeny, a to deluxe lístky na kabinet plný hrůzy, který bude na závěr tohoto měsíce ve staré opuštěné škole v Bohuslavicích u Zlína.
1: Hej, mě furt ještě fascinuje, že já do té doby, než jsme o to začali soutěžit, jsem o to jaksi fakt nevěděla.
0: No, o čtvrtý ročník.
1: Tak teď už to vím a teď už si to pohlídám.

0: já tady teď po dlouhé době budu rozdávat rodičovské rady. Na Hitrádiu Zim
1: odpovíšou. Ach můj bože, to úplně miluju. Hej, v dnešní době být rodič, to je fakt peklo. Prostě všichni mají názor na to, jak to máš dělat správně. Jako, jo, co dělat nemáš hlavně.
0: To je pravda, jenom ale ten můj je správný. Takže...
1: Samozřejmě. No je, tak pojď, já si tady hezky sednu, dám si nohu přes nohu, Pavle. Ruce založím na prsa a poslechnu si tvůj rodičovský tip.
0: Já jsem slyšel jenom prsa. Já bych jenom rád dodal, že jsem na mě dneska vykoukla vlastně nějaká zpráva, že děti se po pár dnech bez mobilu, tabletu začnou měnit.
1: A já... Co?
0: No ne, že jako začnou uvažovat třeba jinak, nebo že se začnou jinak rozvíjet jiným směrem. Já to musím potvrdit. My jsme totiž měli doma jako menší aférku na začátku tohoto týdne.
1: Aha.
0: A tak jsme jako doma zatrhli na tento týden úplně všechny žádná telka vůbec nejede, v žádném případě PlayStation a podobně. Má zakázané teďka.
1: Dobře.
0: Ale on, nejen že to jako vzal vlastně úplně v klidu, přiříkám, jestli to je dostatečný trest, ale on normálně začal sám od sebe jako vymýšlet jiné věci. Že vlastně ty hodiny, kdy trávil na PlayStationu, třeba měl každý den prostě jednu hodinu, kdy mohl, tak teď místo ní on sám přišel a říká, hele, kde mám tati ty vláčky? Já jsem si s těma hrozně dlouho nehrál. A začal si s těma hrát?
1: To je krásný.
0: Takže jsem chtěl říct,
1: no to že... jo, ale ještě dodej, že vašemu malému je jako dost málo pořád, jo. Jestli s tímhle nastoupím na 12-letýho fracka, tak asi nebude hledat vláčky. Ale jasně, jinak jo, souhlasím. Samozřejmě, klidním to, seberme ty telefony.
0: Ach, děkujeme, jo, děkujeme.
1: To bylo jednoduché.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s

0: 99 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: a tady na Hitrádiu Zim odpolední show se jdeme rozloučit. Mějte se krásně.
1: Proč mluvíš takhle?
0: Já nevím, mě to dojímá.
1: Jo tak, to znělo dost strašidelně.
0: Tak zítra opět od 15 hodin. Tak a bude tady pořádný kabrňák Pavel Cacek a tvrdá žena, independent, nezávislá, Šárka Holubcová.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Zítra v 6 ráno nastoupí silničáři na hlavní tah Leskovcem a Ústím u Vsetína. Bude se jezdit ke Vadlově a na D49 se taky hned ráno začne údržba, a to v úseku Frišták-Hulín. Tak projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Franto, co pa všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
7: A tvůj Bůček?
8: Ten už nestihneš.
9: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos, koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. Novinka se týká jednotných přijímaček, které proběhnou dva dny po sobě. 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ministerstvo financí dnes vydalo druhou emisi tzv. Dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit 3měsíční obligace s výnosem 3,75% ročně. Ten je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje ministerstvo financí v předvánočním čase. Vláda plánuje zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se mělo týkat také pracovníků z Indie. Dnes je velký knižní čtvrtek na pulty knihkupectví. Přinesl 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu nebo knižní rozhovory a knihy pro děti a mládež. Detaily jsou na webu akce.
15: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
14: V průběhu večera a noci většinou polojasno, skoro jasno, kránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1, místy i přízemní mrazíky. A zítra většinou slunečno, teplo, očekáváme polojasnou a skoro jasnou oblohu, maximální teploty 14 až 19. Při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 12 stupňů.
16: Ladíte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, tak jak jste každý všední večer zvyklí. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

Tohle je čtvrteční hit Radio Classic, dohrál Robbie Williams. Feel, písnička, která zní jako velké romantické vyznání, ale ve skutečnosti vznikla v době, kdy Robbie bojoval s vlastními démony. Možná právě proto v ní člověk slyší tolik emocí. Mimochodem, Robbie původně zpíval v Take That, ale teprve na solové dráze se z ní stala jedna z největších britských popových hvězd. Teď se ale vrátíme ještě o pár let zpátky, konkrétně do roku 1983. Italský zpěvák Gazebo tehdy natočil I Like Chopin. Přestože se písnička jmenuje podle slavného skladatele Chopina, jeho hudbu v ní vůbec neuslyšíte. Za to pořádnou dávku 80kové nostalgie. Ano, tohle je Hit Radio Classic.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio. Lucie, šťastný chlap. Kapela, která dokázala český rock dostat do obrovských hal a přitom její písničky pořád fungují, třeba i při obyčejné cestě autem. Tak vás i za volant zdravíme, pokud právě teď tímhle způsobem trávíte čas. Pokud už možná taky jste šťastný chlap nebo žena a máte možnost, že míříte z práce domů. Tak ať vám to s námi pěkně utíká, my vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a taky vybrané hity milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
3: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
4: Ranní sprcha, která vás probere.
5: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
4: Jedině v koupelně, která má styl.
5: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
4: Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
7: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
6: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
10: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
11: Já jsem nevinný.
12: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
13: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
14: Bacha, Benka.
13: Z vězeňského prostředí.
15: Tady všechno všech. Tady kolcho jasný more.
13: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
16: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
17: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dobrý večer přejeme. Tohle byl Tiziano Ferro a jeho Perdono. Jestli jste na začátku nového tisíciletí poslouchali rádio, tuhle písničku jste prostě nemohli minout. Tiziano s ní prorazil daleko za hranice Itálie a dokázal, že italština může v popových hitparádách fungovat úplně stejně dobře jako angličtina. A teď nás čeká další velký hit, tentokrát z roku 1991. Emigrant a Baby Baby. Zajímavé je, že inspirací pro tuhle zamilovaně znějící písničku nebyl žádný nový vztah, ale její malá dcera Miley. Amy ji napsala jako vyjádření mateřské lásky, takže až ji budete poslouchat, možná ji teď uslyšíte úplně jinak. Amy Grant, Baby Baby.

0: vzpomínáte na slavnou svatbu Scotta a Charlene, kterou hráli Jason Donovan a Kylie Minogue. Právě tam tahle balada zazněla a získala si miliony fanoušků. Taková televizní romantika 80. let. My pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. I v těch příštích minutách do konce hoďky stihneme ještě spoustu hitů minulosti. No a pokračovat v nich pochopitelně budeme až do 21. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
6: tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotučné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90.
7: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
10: vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
16: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
17: Hotovo?
18: Hotovo.
17: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
19: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
20: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
21: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo?
5: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty rakeťáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.

Jeden kara for the feeling. Jestli existuje písnička, která vás dokáže přesvědčit, že zvládnete úplně všechno, je to právě tahle. V roce 1983 zazněla ve filmu Flashdance a získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. Hudbu k ní složil Giorgio Moroder, jeden z průkopníků elektronické taneční hudby. No a právě u tance ještě zůstaneme, jenom vyměníme filmové studio za pořádnou 90-kovou diskotéku Captain Jack. Tenhle projekt proslavil vojenský styl, uniformy a taneční rytmus, při kterém člověk skoro neví, jestli má tančit nebo nastoupit do řady. Tak si vyberte sami. Captain Jack pokračuje na Hit Rádiu v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hey,

0: Tak zazní čtvrteční hit radio. Pro lepší náladu jsme teď hráli The Police a singlovku Don't Stand So Close To Me. Sting tuhle písničku napsal s inspirací ve své vlastní zkušenosti učitele. Je to tak, než se stala světovou rockovou hvězdou, opravdu učil ve škole. Tak jsme teď nabídli trošku i jeho osobní nostalgie. No a nostalgičtí budeme i v těch příštích minutách na Hit Radio. Teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám dál servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás to nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Mimochodem už zítra na Hit Radio startuje další tradiční retro víkend. Udereme 15. hodiny, vám budeme hrát jenom ten nejlepší výběr hitů minulosti. A to i v sobotu a v neděli i s našimi kolegy z Hit Radio 90, kteří se na vás budou těšit.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Krbová kamna z Frišťáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Bacha, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
12: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
13: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
16: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si zvolili Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic jsme teď hráli Pet Shop Boys, Opportunities, nebo song známý jako Let's Make Lots of Money. Písnička, která si dělá legraci ze světa, kde se všechno točí kolem peněz, úspěchu a velkých obchodů. No a právě v tom byli Pet Shop Boys opravdoví mistři. Dokázali napsat taneční hit, u kterého si můžete zaspívat refrén, ale zároveň v něm schovali pořádnou dávku ironie. Teď nicméně přijde docela zajímavý kontrast. Od peněz se přesuneme k něčemu, co se za ně koupit nedá. Zdraví, jasná věc. Michael Jackson, Heal the World, skladba z alba Dangerous, kterou Michael považoval za jednu ze svých nejdůležitějších, a její poselství je vlastně docela jednoduché. Tedy něco jako zkusme po sobě nechat svět o něco lepší. Michael Jackson teď pokračuje na Hit Radio.

0: Farao a World of Magic. 90. měli jednu úžasnou vlastnost, stačilo pár tónů ze syntezátoru k tomu pořádný beat a měli jste refrén, který vám zůstal v hlavě celý týden. Německý projekt Farao byl přesně takovým příkladem Eurodance éry a jestli jste na tuhle muziku kdysi chodili na diskotéky, tak doufám, že vás ještě nebolí kolena. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my vám dál budeme nabízet to nejlepší z minulosti. Za chvilku jsme zpátky i s dalšími hity z 80., 90. a milénia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Unicars CZ Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.

0: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skvělých aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.

0: hodinový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Otevíráme další 60-minutovku toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal za mikrofonem. Hit Radio.
5: Is this some sort of hip music?

Taky takhle hraje čtvrteční hit rádio Kalimino, I Should Be So Lucky. Tohle byl v roce 1987 jeden z prvních velkých hitů, tehdy teprve 19-leté Kylie. Zajímavé je, že producenti, kteří mají ten song na starosti, ho napsali během velmi krátké doby, když Kylie dorazila do Londýna na nahrávání. No a výsledkem byl právě ten obrovský hit, který pomohl proměnit z australské seriálové herečky v mezinárodní popovou hvězdu. Teď se posuneme o několik let dopředu. 90. Eurodance a německá skupina Culture Beat. Možná si vybavíte jejich megahit Mr. Vain, ale my si teď dáme Got to Get It. Je to přesně ten typ muziky, který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak užívejte čtvrteční večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Craig David, Walking Away, tenhle britský zpěvák byl na začátku tisíciletí jednou z největších hvězd britského R&B a garážového roku. Zajímavé je, že jeho debutové album Born to Do It vydal, když mu bylo pouhých 19 let, takže v době, kdy většina jeho vrstevníků řešila školu, on už dobýval světové hitparády. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Klasik v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu, hrajeme vám 80, 90 a taky ty největší hity milénia. Berte to jako takovou malou přípravu na retro víkend, který se už neodmyslitelně blíží. Odstartuje už zítra úderem 15. hodiny a pak až do neděle vám budeme hrát ty největší hity minulosti, tak jak jste třeba v Hitradio Classic zvyklí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj Bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
7: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
8: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
7: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
8: Cože?
7: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
9: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
12: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
13: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
14: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
15: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
14: Všechno, zachraňte nás.
15: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
14: O, děkuju.
15: To my děkujeme.
16: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

čtvrteční večer, trávíte s Hitrádiem, hrál MC Sar a Real McCoy, It's on you. Tohle je přesně ten moment, kdy na přelomu 80. a 90. let začala taneční hudba dobývat evropské hitparády. A Real McCoy se později proslavil i obrovskými hity jako Another Night nebo Runaway. Teď nicméně trošku zpomalíme, na Hit Radio Classic se přesuneme do Karibiku, alespoň hudebně, UB40 a Red Red Wine, určitě znáte. Zajímavé je, že tuhle písničku původně napsal Neil Diamond už v roce 1967, jenže britská reggae kapela UB40 z ní udělala úplně jiný song. No a dokonce ji nenahrála podle Neila Diamonda, ale znala ji od reggae verze Tonyho Tribe. Tehdy vlastně UB40 ani nevěděli o tom, že originálem je tedy verze od Neila Diamonda. Tak si teď taky nalijte skleničku něčeho dobrého, pohodlné křeslo a trochu toho reggae. UB40 na Hit Radio.

0: Shivago a Celebrate the Love. Další důkaz, že 90. měli vyrobit taneční melodie, které fungují i po 30 letech. Německý projekt Shivago patřil do éry, kdy evropské diskotéky ovládaly výrazné syntezátory a taky pořádné energické refrény. Tak pokud jste právě teď dostali chuť oprášit staré taneční pohyby, klidně do toho. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, máme pro vás to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to až do 21. ještě něco stihneme, tak si to užijte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
8: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
7: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
8: Nebo darujte radost. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
9: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
12: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba

0: cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotušné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: A tohle je všechno. Grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jak jste zvyklí každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Zítra to bude jiné. Zítra totiž startujeme retro víkend už úderem 15. hodiny. Pro vás po zbytek pátku, celou sobotu a neděli budeme mít právě to nejlepší z našeho hudebního archivu. Těšit se na vás. Navíc o víkendu budou naši kolegové z našeho dubového Hit Radio 90. Tak užívejte další minuty a taky ten nadcházející retro víkend ve znamení těch nejlepších hitů minulosti.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
1: Zlín.
9: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
11: We are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Yeah.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
7: Hit Radio. Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

0: suvenírkárna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkárna.cz.
3: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Brně na ulici Jarmily Kurandové. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
4: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Hranicích na Jiráskovu. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Hit Radio.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
6: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
7: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Valašském Meziříčí na náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín.

Potřebujete kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.